0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rosa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři, kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude. Ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Horta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: bych zkusit zahrát třeba Cémají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikroforum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jub Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
6: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v Hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetů, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takovýhle mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stranou. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malý Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon, už taky ne, krytý.
1: Můžeme takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je tak jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano, kde se vždycky ta smyčka, a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli, nebo prdni si, takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to, ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu a podali do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse,
0: kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No, a tak řekli, že měla splesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: to. Člověče, V ložnici, to mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné jí rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: Super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála asi.
2: To téma láká, ano. Ještě někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo, tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když byste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No, Petře, ale co
10: tak
9: to
10: nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? O slíkání tady přece nebyla řeč, ne?
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho parochu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopstutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál ses toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
4: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režírat to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: No, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát usnídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď Auzerech hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady je Petr ze Zdounek.
0: Odkud?
1: Ze Zdounek. Ano.
0: Ze Zdounek. To je jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Jo, jo.
4: Krasený motor, jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Zdravím, nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím.
5: Tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála. Zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý nám...

0: si opřednost tu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
1: Byl hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
2: Byla mladá.
1: Jo, byla mladá.
2: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
1: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
1: Naštěstí
2: není
1: ne.
2: Ten typ. Ty?
1: Ne, taky ne.
2: Ne.
1: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
1: Do té ložnice.
2: Ano.
1: No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
1: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle s kolegy.
1: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně?
1: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
1: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
1: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
1: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
1: zmoudřel?
2: No.
1: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
1: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
1: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
1: Ani to ne.
2: Ani to ne, až
1: ani
2: takhle.
1: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
1: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
1: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
2: Učitele tance.
1: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Humoriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
1: seznamu? Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme
5: za to. Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval... vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má rozdělat.
5: Skoro, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já, z kolika já už jsem chodil.
7: Dobrý, prosím.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě volala pata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice se teda, s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my se jsme potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký
7: pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Zkoujte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak co máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, husy. To byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, stavil si už dopředu.
5: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu v nabídce, Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezvím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš. A když to vajíček si máme nějaký prachy, nebo se, a oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Jody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kluci, nebudete na tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherná.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krása. Ježišmarja.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, no. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak... Musím ho pozdružovat trošku. Pepo, zaber! No! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zaber, no!
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V nádržích Baška a Brušperk je kvalita vody zhoršená. V Tvrdkově se už dá koupat. Náměstí generála Svobody v Ostravském Zábřehu čeká proměna. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste, nafta zdraží o víc než korunu. Dnes bude nejprve slunečno, později i deštivo, teploty kolem 30 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. V nádržích Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku zůstává zhoršená kvalita vody. Naopak v rybníku Tvrdkov na Bruntálsku se jakost vody zlepšila. Už se v něm dá koupat. Sdělil to mluvčí krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla. Ve vodních nádržích Baška a Brušperk přetrvává výskyt přírodního znečištění v podobě nahromaděných vodních rostlin podél břehů. Hygienici pak při vizuální kontrole zaznamenali vodní květ v přehradě Těrlicko na Karvinsku v prostoru mezi břehem a molem. Dál od břehu už hygienici vodní květ neviděli a laboratorní rozbory nepotvrdili, že by tam byly překročeny povolené hodnoty sinic. Proto je voda v Těrlicku nadále hodnocena jako vhodná ke koupání. Městský obvod Ostrava-Jih má vypracovanou architektonickou studii nové podoby náměstí generála Svobody. Počítá s výstavbou nové zeleně, propojením obou částí parku i novým zastřešeným pódiem pro kulturní akce. Podle mluvčí obvodu Ilony Honusové se do studie podařilo zapracovat také připomínky obyvatel.
2: Návrh počítá také s celkovým sklidněním dopravy. Vozovky budou zúženy, chodníky zvýšeny a parkování nově organizováno do jasně vymezených stání oddělených pásy zeleně. Tato opatření mají zvýšit bezpečnost chodců, zpřehlednit dopravní situaci a současně zlepšit vzhled veřejného prostoru.
0: Havířov staví nová parkovací místa. Vzniknou nedaleko areálu bývalého hornického učiliště na Junácké ulici. Město propojí stávající asfaltovou plochu s ulicí Kmochova, kde přibude taky nový chodník.
3: V místě vznikne úplně nová obousměrná vozovka. Kapacita nových parkovacích ploch bude dohromady 86 míst. Za stavební práce město zaplatí necelé 4 miliony korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než včera. Litr benzínu může oproti včerejšku zdražit o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne malá oblačnost, která má odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů a na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je v tuto chvíli plynulý a bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je tady pátek s datem 17. července roku 2026 a protože máme 4 minuty po páté, začíná pravidelný hraní program, který dnes na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava odbaví Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme krásný den.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Speciální autobus už opět vozí seniory a lidi s handicapem na Praděd. Využili ho třeba manželé z Rýmářova, kteří se stěhují do Čech a před odjezdem se chtěli z Jeseníky rozloučit, jinak by se už na vrchol nedostali. Jejich příběh z paluby autobusu nabídneme krátce před 17:30. Teď ale část historie spojená s dnešním datem 17. července.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 1,80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA-800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
4: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
3: Vám všem k

0: počasí.
1: Ráno je v našem moravskoslezském regionu příjemné, většinou je všude jasno a slunečno. Co se teplot týče, v Havířově v tuto chvíli 18 stupňů Celsia, trochu chladněji v Opavě, teď tam naměříte 15,5 stupně. Prognóza na pátek říká, že na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě málo oblačnosti, které by ale odpoledne mělo začít přibývat a postupně by se měl na většině území objevit i déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty ale vysoké, až 32 stupňů Celsia. Na horách v těch vyšších polohách naměříte okolo 24.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bolavá kolena ani klouby nemusí být překážkou pro výlet na Proděd. Na nejvyšší horu Moravy a Českého Slezska opět jednou týdně jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Z Karlovy Studánky je vyveze až k vysílači. Autobus nabídne 40 míst k sezení i jedno místo pro invalidní vozík.
1: Vnímám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
2: Na sedadlech hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
1: Ne, nedošlapala bych.
2: Nohy nebo?
1: Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
2: A kdy se stěhujete?
1: Konec července.
2: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
3: Tak se jdem podívat na posled možná.
1: Přitom je to hora, byl na horské službě, takže se mu bude loučit ještě hůř než mě.
4: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
1: Jančevová.
4: Máme lidi hodně.
2: Fakt?
4: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
2: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
2: Aha.
4: A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
2: Pan řidič Vlastimil, tak je to příjemná práce.
4: Určitě, podle mě je to příjemnější, dneska ti seniori jsou vychovaní. Tak jakože umí pozdravit, jsou takový klidnější, je příjemná práce s něma.
1: Tady, tak sedni, já nejdu v okno. Nejdeš v okno.
2: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na Pradět těší i Martina Jalamasová.
5: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na Pradět nedošla.
2: Aha.
5: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No, tak když tak uvidíme Pradět v dešti, no. To je taky zážitek, že jo. No, mám problémy se zády.
2: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
5: Běžky bych tam prostě nedošla. Takže mě to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
2: Speciální autobus má vlastně tři zastávky, dvě v Karlově Studánce a třetí na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Krátké zprávy a Lucka Kociánová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravsko-opavské biskupství zatím ve veřejné sbírce na nové varhany vybralo přes 26 milionů korun. Monumentální hudební nástroj v současné době varhanáři postupně přivážejí do ostravské katedrály Božího Spasitele. Poprvé ho lidi uslyší hrát na podzim. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Třetím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech. Dnešní hudební program nabízí i vystoupení folk popové zpěvačky Paris Palomy, kapel Tap Tap Boys a The Tap Tap nebo DJ Ventolina. Bohumín chystá koncert Vivaldy po našemu. Na nádvoří radnice 8. září zazní pod širým nebem slavné čtveroročních dob doplněné recitací sonetů ve Slezském nářečí. Uvedla to Jana Kasanová z bohumínské radnice s tím, že koncert je součástí oslav 770 let města. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude polojasno, později oblačno a postupně se na většině území objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 28 a 32 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově je uzavřena ulice Budovatelů, probíhá tam výměna povrchu vozovky. Uzavírka potrvá do dnešního večera.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne po 11. hodině budeme hovořit s naším hostem. Kdo jim bude a jakému tématu se budeme věnovat? Otázky, na které dám odpověď po písních Ivety Bartošové a Petra Reska. Mějte pěkné páteční ráno.

0: Knihovnicí roku Moravskoslezského kraje je Adéla Klačáková. Stará se nejen o knihovnu v Soběšovicích, ale také o knihovnu mobilního hospice Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. Knihovnici roku pozvala k nám do Českého rozhlasu Ostrava Eva Piskalová. Jejich rozhovor si můžete poslechnout mezi 11. a 12. hodinou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy aktuální situací.
2: Tak většinou máme v kraji polojasno až skoro jasno, teploty jsou od 17 do 13 stupňů a vítr je jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Důležitá bude předpověď na celý den.
2: V těch ranních a dopoledních hodinách ještě bude stále málo oblačnosti, ale odpoledne bude od západu jej přibývat. Postupně se na většině území objeví přehánky déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Maximální denní teploty budou od 28 do 32 stupňů, na horách to bude kolem 24 stupňů a vítr se během dne rozfouká na mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Tolik tedy dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí přijde v noci na sobotu a jaký bude první víkendový den?
2: Tak zpočátku noci ještě očekáváme hodně oblačnosti s doznívajícím deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být nadále i silné. Během noci ale budou srážky a bouřky od západu ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Minimální teploty budou od 18 do 14 stupňů, vítr bude slabý, k ránu místy mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu, zpočátku ještě bude v těch bouřkách přechodně zesilovat. Zítra očekáváme převážně oblačno, lokálně se také vyskytnou přeháníky, ojedněle i bouřky, večer srážky ustanou a oblačnosti bude postupně ubývat. Maximální teploty budou zítra už nižší než dnešní, to znamená 23 až 27 stupňů, na horách to bude kolem 19 stupňů a vítr bude mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně začne slábnout.
1: S informacemi o počasí nás seznámil Václav Smolka, my za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Janda a skupina Olympik i ti dostali prostor v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Hodiny ukazují přesně 5.50 a je to správná doba, abych vás pozval k poslechu pravidelného pátečního odpoledního pořadu Veselé a zdravě. Je to taková naše poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Já je teď pozdravím a zeptám se jich, čemu se právě dnes po 13. hodině budou věnovat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Odbočovací pruh na místě Turkovy nehody byl podle policie jasně označený. Frýdek místek bude dražit autovraky. Opravy českotěšínské školky odhalily špatnou statiku budovy. Dnes bude polojasno, později oblačno a bouřky, teploty vystoupají až na 32 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v Pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
5: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
3: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal a to do té doby, než policie nehodu nevyšetří. Ve Frýdku místku se chystá první dražba autovraků. Město tak pokračuje ve snaze snížit počet starých nefunkčních aut, ke kterým se nikdo nehlásí. První aukce se připravuje na 27. červenec v magistrátní budově. Upřesnila to mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková-Jekelová. Prohlídka aut bude ve stejný den odpoledne.
6: Dražit budeme celkem 6 aut. Jedná se o vozidla, která byla z ulic města odstraněna podle zákona o pozemních komunikacích a jejichž vlastníci o ně nejeví zájem. Neodstranili důvody jejich technické nezpůsobilosti a současně v zákonem stanovené lhůtě si je nevyzvedli z odstavného parkoviště.
3: Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila taky Uganda, která s Kongem sousedí. Tamní zdravotníci ale včera oznámili, že z nemocnice propustili posledního léčeného pacienta. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína. Ani specifická léčba. Při opravách českotěšínské mateřské školy stavební firma zjistila zhoršenou statiku budovy. Práce na snížení energetické náročnosti školky na Ostravské ulici začaly v červnu. Kvůli špatné statice pak dělníci museli zbourat více příček a podlah, než bylo původně v plánu.
7: Podle radnice by komplikace neměly mít razantní vliv na termín dokončení stavebních prací. Budova bude zateplená a získá nová okna, dveře, střešní plášť i vzduchotechniku. Náklady přesáhnou 28 milionů korun. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne málo oblačnosti. Té pak bude odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů. Na horách naměříme okolo 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 67 mezi Karvinou a Českým Těšínem dávejte pozor, auto tam srazilo srnu. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Lucka Kociánová nabídla zprávy a teď 4 minuty po 6. vás od moderátorského mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava zdraví a hezký den přeje Petr Soukup. Dnes je 17. červenec roku 2026 a pohled do kalendáře napovídá i to, že dnes budou slavit Martiny svůj svátek. Jedná se o ženské křestní jméno původem z latiny. Přeneseně by se dalo toto jméno vyložit jako bojovná anebo bojovnice. Tak všem Martinám a Marťám přejeme, ať si dnešní sváteční den užijí a posíláme jim Michala Davida.

0: Neuplyne ani jeden den, aby se neobjevila v našem rozhlasovém playlistu nějaká píseň od Věry Špinarové a je tomu samozřejmě tak správně. Teď je 6 hodin 12 minut, je pátek, znamená to, že dnes budeme zakončovat naše týdenní putování po starých šachtách na Ostravsku a Karvinsku. To poslední zastavení nás zavede do Petřvaldu, k bývalému dolu Hedvika. Jeho těžní věž je dodnes ukrytá v podzemí. My vám povíme, co se s ní stalo krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník, zpřímený postoj, chodidla širší než ramena, paže pokrčené v loktech drží před hrudníkem napnutý ručník. S výdechem vyrotujeme za pravým ramenem, trup a celé boky na pravé špičce a zároveň propneme pouze levou paži vpřed. Totéž opakujeme vlevo. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: čase.
1: Mluvit teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme o počasí. Nejdříve se samozřejmě zaměříme na tu aktuální situaci. Po ránu všude je jasno a svítí slunce. Co se týče teplot, tak je to následující. Srovnáme teď vyšší polohy a samozřejmě nížiny. Na vrcholu Lysé hory v Beskydech teď 16 stupňů Celsia. Pokud budeme mít na mysli Ostravu, tady naměříme v tuto chvíli 17 stupňů. No a prognóza na dnešek, ta říká, že nás čeká krásný a vloženě teplý letní den, ale možná se bude hodit i dešník. Ráno a dopoledne ještě málo oblačnosti, nicméně odpoledne jí začne přibývat a s tím jsou spojené také přehánky a bouřky, které by měly zasáhnout velkou část našeho regionu. Teploty ale vysoké, 28 až 32 stupňů Celsia, na horách pak naměříte okolo 24.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Poslouchali jsme Činasky, teď je 6 hodin 22 minut a máme pro vás další a vlastně už poslední díl našeho seriálu o starých zaniklých šachtách na Ostravsku a Karvinsku. Nejrychleji zlikvidovaná těžní věž přesně tak proslul před 47 lety důl Hedvika v Petřvaldu na Karvinsku. V létě roku 1979 se tam vytvořil obří kráter, do kterého se věž zřítila. Dnes už z dolu zbylo jen pár budov a velký komín. Šachta se zahrála i ve filmu z roku 1972. A my to připomeneme v dalším dílu seriálu o příbězích starých dolů.
1: Je ti jasný, proč jsem přijel?
2: To není těžké uhodnout.
1: Urbane, mě jde opravdu o avíze. Víme oba, že je tady nálada na stávku a ty to víš stejně dobře, že je to hazard.
3: Bitva o Hedviku, lanovky s uhlím, třídní spory, až zlověstná hudba a drama v podzemí. Typický film své doby.
1: Nech to!
4: Ne!
3: Komín bývalého dolu Hedvika je vidět z dálky. Že to byla šachta, dnes už ale na první pohled poznat není. Povídáme si se znalcem důlní historie Radovanem Kukučem.
5: Krom komínu vidíme zbytek provozních budov. Jinak stojíme zde, protože si tady řekneme něco o nejrychlejší likvidaci těžní věže v revíru vůbec, možná i na světě.
3: Ta stála tady někde?
5: Ano, ta stála tady v tomhle areálu.
3: A už se počítalo s její demolicí, protože těžba skončila. Bylo 20. srpna roku 1979. Vše dokonal kráter 30 metrů v průměru.
5: Tady samozřejmě bylo nestabilní podloží, no a to mělo vliv na stabilitu jámy a došlo k propadu. Ta těžní věž lehla na zem, spadla a potom ji pohltil celou.
3: Takže ona je někde pořád v podzemí?
5: Ano, ona je, jak říkají někteří, ona je stále v podzemí. Tím opravdu došlo, úspoře v tehdejší cenách, skoro 3 miliony korun. Jediné, co se jakoby takhle moc nepovedlo, to, že došlo ke ztrátě asi zhruba 40 tisíc korun, v hodnotě šrotu.
3: Areál je dnes oplocený a pořád slouží.
5: Mají tady sídla různé firmy, takže svým způsobem žije dál. A jinak stojí tady i nové haly a když se tady majitelé starí, takže dokážou si tady udělat i novou cestu, jakýmsi způsobem dávají druhý život tady těmto areálům.
3: To byl tedy poslední z malých příběhů kdysi velkých černouhelných šachet. Z mnohých už zbylo jenom velmi málo a proto je budeme i v budoucnu v našem vysílání dál připomínat. Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že resort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužívaly. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Dobrovolní hasiči z Opavy Komárova mají nové zásahové vozidlo. Cisternová automobilová stříkačka za 12,5 milionu korun nahradila původní zastaralou techniku. Na nákup přispěl kromě města Opavy také Moravskoslezský kraj a příspěvek ze státního rozpočtu. Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku připravuje dokončení chybějícího úseku na tamní cyklostezce. Trasa vede z Dolní Moravice do Velké Štáhle. Chybí zhruba 350 metrů dlouhý úsek začínající od obecního úřadu v Malé Štáhli, říká tamní nezávislý starosta Petr Kročil. Radnice má stavební povolení i dodavatele, ty shání potřebnou dotaci. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou. Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude polojasno, později oblačno a postupně se na většině území objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 28 a 32 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Stala se tam nehoda auta a dodávky. Na místě se díky hustému provozu můžete i zdržet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: I dnes dopoledne po deváté budeme trochu cestovat naším moravskoslezským regionem. Kam nás magazín Křížem krajem zavede, to prozradím po písních Olgy Blechové a Marie Rotrové. Pěkné ráno.
3: Dvě boty.

Marie Rotrová teď byla součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Mám pro vás teď pozvánku k poslechu dopoledního vysílání, a to po 9. hodině, kdy vysíláme magazín Křížem krajem. Splněný sen, to je pro pana Michala Škváru z Flítku místku chata Kotař v Beskydech. Společně s rodinou ji koupil a provozuje zhruba jeden rok, a to s láskou a nadšením. Naše redaktorka Romana Kubicová se na Kotaře vypravila i v rámci naší velkoletní soutěže Křížem krajem. Ten výlet vám dnes po 9. nabídneme, začínáme 10 minut po hodině 9. dopolední a budeme rádi, když budete poslouchat, případně se do naší letní turistické soutěže zapojíte. Teď kapela Mike and the Mechanics a hned poté informace o počasí.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Václavem Smolkou. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme jako vždy aktuální situací.
2: Tak většinou máme v kraji polojasno až skoro jasno, teploty jsou od 17 do 13 stupňů a vítr je jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Důležitá bude předpověď na celý den.
2: V těch ranních a dopoledních hodinách ještě bude stále málo oblačností, ale odpoledne bude od západu jej přibývat. Postupně se na většině území objeví přehánky déšť nebo bouřky, které mohou být i silné. Maximální denní teploty budou od 28 do 32 stupňů, na horách to bude kolem 24 stupňů a vítr se během dne rozfouká na mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Tolik tedy dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí přijde v noci na sobotu a jaký bude první víkendový den?
2: Tak zpočátku noci ještě očekáváme hodně oblačnosti s doznívajícím deštěm, přehánkami nebo bouřkami, které mohou být nadále i silné. Během noci ale budou srážky a bouřky od západu ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Minimální teploty budou od 18 do 14 stupňů, vítr bude slabý, k ránu místy mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu, zpočátku ještě bude v těch bouřkách přechodně zesilovat. Zítra očekáváme převážně oblačno, lokálně se také vyskytnou přeháníky, ojedněle i bouřky, večer srážky ustanou a oblačnosti bude postupně ubývat. Maximální teploty budou zítra už nižší než dnešní, to znamená 23 až 27 stupňů, na horách to bude kolem 19 stupňů a vítr bude mírný jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně začne slábnout.
1: S informacemi o počasí nás seznámil Václav Smolka, my za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Naším pátečním hostem bude knihovnice Moravskoslezského kraje za rok 2026 Adéla Klačaková. Stará se jak o knihovnu v Soběšovicích, tak v mobilním hospici Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. S knihovnicí roku natáčela Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Michal Hrůza. My krátce před 7 hodinou nabídneme první dnešní sadu zajímavých pozvánek. Zámek Kravaře nabídne dnes dopoledne zábavné kostýmované prohlídky pro děti. Malí návštěvníci se stanou mezi 9. a 12. hodinou detektivy a pomohou mimo jiné vyřešit i záhadu tajemného kufru. Pokud se dnes vypravíte do archeoparku v Chotěbuzi pod Boře, můžete se přiučit hrnčířskému řemeslu. Základní postupy vám tam vysvětlí, a to mezi 10. a 16. hodinou. A do třetice pozvání do Českého Těšína. Na Mostě Svobody se dnes od 5 odpoledne uskuteční pietní akt k uctění památky 5 utonulých hasičů, kteří zde zahynuli při povodni v roce 1970.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura nabídl spolupráci v případě Čecha zadrženého v Číně. Laboratorní bíglové a kočky našly útočiště v Rožnově pod Radhoštěm, tamní útulak je připraví na adopci. Přes 400 závodníků se zítra postaví na start cyklistického závodu Kopřivnický drtič. Dnes bude polojasno až oblačno, později i bouřky, teploty až 32 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zruší plánovanou oficiální návštěvu Číny kvůli případu Čecha, kterého zadrželi tamní úřady. Uvedl to v rozhovoru s Českou televizí. Chce tam jednat například o podpoře čínského turismu. V případě, že ho o to česká diplomacie požádá, ale bude na případu spolupracovat.
2: Čínské úřady českého občana vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí taky upozornilo na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Peking vyzval k jeho propuštění. Zatčený byl údajně neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů spolupřípady nesouvisí.
3: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost.
2: Podle deníku N zadržený Čech v minulosti zastupoval zbrojovku CSG miliardáře Michala Strnada. Do Číny ho údajně pozvali tamní úřady kvůli spolupráci na certifikaci leteckých radarů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky, které dosud žily v laboratořích. Zvířata tam dostávají druhou šanci. Učí se reagovat na nová jména, poznávat běžný život a zvykají si na kontakt s lidmi.
4: Psi si teprve zvykají na svá nová jména. Do Rožnova je přivezli před měsícem, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
5: Noví pejsci vlastně poprvé poznávají okolí, svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama a zvykají si a za ten kontakt s tím světem jsou nám velice vděční.
4: Loni útulek zachránil první 4 psy, letos přidal kočky.
5: Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
4: Zvířata potřebují ještě zhruba měsíc, pak budou hledat nové domovy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči z Opavy Komárova mají nové zásahové vozidlo. Cisternová automobilová stříkačka za 12,5 milionu korun nahradila původní zastaralou techniku. Na nákup přispěl kromě města Opavy také Moravskoslezský kraj a získali i příspěvek ze státního rozpočtu. Zítra odstartuje v Kopřivnici 29. ročník horského cyklozávodu Kopřivnický drtič. Na start se postaví asi 400 soutěžících. Trasa měří 122 kilometrů a má přes 3000 metrů převýšení. Nejde přitom o klasický závod, ale o orientační jízdu, kdy si účastníci trasu hledají sami podle mapy.
6: Cestou sbírají razítka v horských chatách a hledají i tajné kontroly. Cedule s velkým K, kde jsou razítka nebo kleště na procvaknutí mapy. Kolik jich je a kde přesně jsou, dopředu neví ani samotní organizátoři. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne málo oblačnosti. Té bude pak odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě dnes počítejte s možným zdržením na ulici Horní. Budou se tam provádět údržbové práce. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Lucka Kociánová a Petr Soukup, obhospodařujeme dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, 7:04. Přejeme vše dobré našim posluchačům. Co pro ně budeme mít? V nejbližší půl hodině vás pozveme na festival Colors of Ostrava. Ještě předtím se Artur Kubica ve své rubrice Dvakrát měř a jednou řeš zaměří na odmašťování špinavého skla. No a z muziky můžu nabídnout nebo slíbit Alici Springs, Jitku Zelenkovou a nebo třeba Briana Adamse. Pěkné ráno.

0: Na právě probíhajícím festivalu Colors of Ostrava se můžete s někým seznámit, i když mu nevidíte do tváře. My vás o tom za pár minut přesvědčíme. Projekt Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu i tento rok totiž přivezl na festival kavárnu Potmě. Lidé si v ní můžou zkusit, jaké to je být nevidomým. My se tam podíváme krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Byl jsem jednou u jednoho kamaráda a ten má malou firmičku a vstupní dveře do té firmy celé upatlané, umaštěné, prostě když tam nalepí nějakou reklamní samolepku nebo vzkaz, že má třeba dovolenou a pak to odlepí, tak na skle zůstane to lepidlo a je problém to sundat. To se vám může stát. Na takové klasické odmaštění skla nebo nejrůznějších ploch se používá benzín, líh, popřípadně nejrůznější vhodná speciální rozpouštědla. Když už jsme ale u odmaštění, tak ono existuje i takzvané odmaštění kuchyňské, neboli odstranění tuků a šťáv z nejrůznějších vývarů. Není to nic složitého, vývar nebo šťávu necháte vychladnout a pak odstraníte tenčí nebo silnější tukovou vrstvu na povrchu. Jídlo je tak více dietní, ale pozor, ta tuková vrstva. To se nemusí vyhazovat, dá se to použít k pečení nebo k smažení a má to vynikající chuť. Zdraví vás Mlsný Kutil, Tělemi duší, Artur Kubica.

0: Kanadský zpěvák Brian Adams nám teď zpíval na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Je 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku jako vymalované, všude jasno a svítí slunce. Například v Karviné už teď naměříte 20 stupňů Celsia, na západě regionu, konkrétně v Rýmařově, teplota 17 stupňů. No a prognóza na dnešek, ta říká, že nás čeká teplý letní den, ale pozor, můžeme i zmoknout. Deštník se dnes může hodit. Ráno a dopoledne ještě bude oblačnosti málo, nicméně odpoledne ji bude přibývat a měli bychom postupně na většině území našeho regionu počítat s přeháňkami, případně i s bouřkou. Teploty vysoké 28 až 32 stupňů v nížinách, na horách namíříte okolo 24.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Je vám minimálně 65 let? Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V 7 hodin 21 minut máme pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava zajímavou pozvánku. Zajít se na kávu a nevidět u toho vůbec nic, tak i to můžete zažít na festivalu Colors of Ostrava v kavárně pod mě. Už po druhé na festival přivezl projekt Světluška našeho nadačního fondu. Obsluhují tam lidé s poruchou zraku v absolutní tmě.
1: A padlo tam, že by nás zajímalo, jak vypadáme.
2: Katka, Eliška a kamarádky vyšly z kavárny společně.
1: Tak holky, jste krásné.
3: Ale víte, co jsem se zase představovala, že budete na té vlasy, já nevím proč.
1: Fakt?
2: Pro Katku to byla úplně nová zkušenost.
1: Nevím, jestli to je, není hloupé říct, ale obdivuji ty lidi, kteří se musí potýkat tady s tou těžkostí. Celý život prostě hůř vidí a mají všechno komplikované. Nezávidím jim to a sama jsem ráda, že jsem to mohla zkusit na tu chvilku.
4: Poprosím levou ruku na levé rameno.
5: Nejhorší je, že já nevím, ke kterému stolu vás dovedu.
6: Se dělá sranda, nebojte, kolega Šplýmaš.
5: Nebojte se, žádný schody, nic nevyčnívá.
2: Petr už mě tedy zavedl do kavárny, provedl mě, abych o něco nezakopil a usadil mě ke stolu. Je tady opravdu tma, já mám teď ruku přímo před očima, nevidím opravdu vůbec nic, nevidím si, jak se říká, ani na špičku nosu, ale jde tady cítit kafe. V kavárně se o mě stará Kateřina.
7: Kdykoliv budete potřebovat cokoliv, volejte Kačko, slyším klidně i na Frantu nebo na Lojzu, hlavně nemávejte, to nepřijdu nikdy.
2: Tak já si dám lungo.
7: Dobrá.
2: A slyším, že kávovar se spustil. Právě. Káva je dobrá.
7: A jdeme opět stejnou cestou po vaší pravé ruce. Je stěna. Moc děkujeme za návštěvu. Teď si připravte na tu pecku, přivřete si trošku oči a světlo bude.
2: Venku mě přivítal vedoucí na aktuálním výjezdu Matěj Polický.
8: Všechno, co se vytěží tady z toho projektu, tak vlastně potom putuje na tu pomoc.
2: Kavárnu pod mě můžete na festivalu navštívit ještě dnes a zítra. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Krátký zpravodajský souhrn teď nabídne Lucka Kociánová.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil.

0: inteligenci a moderní systémy kontroly kvality. Řekl to ředitel pivovaru Ivo Kaňák. Po vybudování plechovkové linky a nové varny jde podle něj o další investici zásadní pro budoucnost pivovaru. Rekonstrukce vestibulu Městského domu kultury v Karviné míří do finále. Práce začaly v polovině května a nyní se dokončuje hlavně interiér, montáž dveří, vybavení pokladny a instalace nových prvků. Řemeslníci část původní mramorové podlahy využijí k doplnění prostoru mimo vstupní koberec, aby zachovali jednotný vzhled vestibulu. V Hlučíně je otevřený nový areál na beach volejbal. Dokončené jsou dva kurty s odvodněním a oplocením, včetně úpravy okolní plochy. Areál může využívat i veřejnost a v určené časy i školáci, potvrdila za město Hlučín Andrea Vojkovská. Modernizace stála téměř 3 miliony korun. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude polojasno, později oblačno, postupně se na většině území objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 28 a 32 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově zasahují v ulici Kapitána Jasoka složky IZS u nehody. Počítejte tam se zdržením. A zdržíte se i na D1 na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Policie tam vyšetřuje nehodu dodávky s osobním autem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: I seniori a lidé s handicapem mohou vyrazit na vrchol pradědu. Přesvědčíme vás o tom v reportáži už za pár minut. Teď skupina Elán, mějte pěkné páteční ráno.

0: Bolavá kolena ani klouby nemusí být překážkou pro výlet na Praděd. Na nejvyšší horu Moravy a Českého Slezska opět jednou týdně jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Z Karlovy Studánky je vyveze až k vysílači. Autobus se nabízí 40 míst k sezení a jedno místo pro invalidní vozík.
1: Vnímám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
2: Na sedadle hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
1: Ne, nedošlapala bych.
2: Nohy nebo?
1: Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
2: A kdy se stěhujete?
1: Konec července.
2: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
3: Tak se jdem podívat na naposled možná.
1: Přitom je to hora, byl na horské službě, takže mu se mu bude loučit ještě hůr než mě.
4: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
1: Jančevová.
4: Máme lidi hodně.
2: Fakt?
4: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
2: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
2: Aha.
4: A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
2: Pan řidič vlastně měl, tak je to příjemná práce.
4: Určitě, podle mě je to příjemnější, než když seniori jsou vychovaní. Tak jako, že umí pozdravit, jsou takový klidnější, příjemná práce s něma.
1: Tady, tak sedni, já nejdu v okno. Nejdeš v okno.
2: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na Praděd těší i Martina Jalamasová.
5: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na Praděd nedošla.
2: Aha.
5: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No, tak když tak uvidíme Praděd v dešti, no. To je taky zážitek, že jo. No, mám problémy se zady.
2: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
5: Pěšky bych tam prostě nedošla, takže mě to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
2: Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi

0: počasí.
1: Zavolali jsme meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu Marie Glofáková na lince. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povězme si nejprve, jak to vypadá v tuto chvíli.
2: Tak aktuálně máme slunečno, teploty se pohybují nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia a vítr fouká zatím slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na celý den?
2: Teď ráno a dopoledne očekáváme, že bude slunečno, v průběhu odpoledne potom od západu bude přibývat oblačnosti, postupně v průběhu pozdního odpoledne a večera se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky, které mohou být i silné, může se v jejich rámci vyskytnout náraz větru kolem 70 km v hodině, můžou se vyskytnout kroupy, můžou se vyskytnout přívalové srážky a samozřejmě poměrně výrazná blesková aktivita. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia, na horách mezi 22 až 26 stupni Celsia. Vítr bude slabý proměnlivý, v průběhu dne mírný, jižní až jihozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že v bouřkách přechodně zesílí.
1: Od dnešku máme jasno, jaká bude noc a co sobota?
2: Zpočátku se ještě bude vyskytovat hodně oblačnosti s doznívajícím deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Ještě zpočátku mohou být silné z projevy, které už jsem popsala dříve. V průběhu noci budou srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou slabý, s tím, že v bouřkách přechodně zesílí, no a k ránu zesílí na mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra přes den očekáváme spíše zvětšenou oblačnost, lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky, večer potom očekáváme od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že v bouřkách přechodně zesílí.
1: Ještě nám povězte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1016 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 70 až 90%.
1: S předpovědí počasí nás seznámila Marie Glofáková. Díky za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je pátek, znamená to, že se určitě budou hodit informace o zajímavých akcích, které mohou vyplnit váš případný volný čas. Nejprve zamíříme do Příbora, ten dnešní večer tam zpříjemní vystoupení dvojkoncertu kapel Echo a The People. Začíná se o 6:30 v podvečer v amfiteátru Městského parku. Koncert slovenského hudebníka, který se říká Maok, v kulisách romantické zříceniny hradu. To je nabídka dnešního programu na hradu Starý Jičín. Začátek koncertu je stanoven na 20. hodinu. A do třetice z hudebního soudku, tentokrát ale míříme do Ostravy, pěší zóna Malá Kodaň na Havlíčkově nábřeží dnes zažije od 6:30 večer koncert swingové formace Big Blast Band. Tak pěkné zážitky přejeme.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Zpěvák a DJ Moby dnes vystoupí na Colors of Ostrava. Malá Štáhle na Bruntálsku dokončí poslední úsek cyklostezky mezi Dolní Moravicí a Velkou Štáhlí. Dnes bude polojasno, později oblačno a déšť, teploty do 32 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
5: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu na následující víkend. Od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí zároveň sleva na spotřební daně za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Zároveň dodala, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Třetím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech.
6: Moby si první fanoušky získala na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play, na které je i hit Porcelain. Je to jeden ze songů, který zazní i na Colors of Ostrava. Moby ale zahraje i novinky. Páteční hudební program nabízí i vystoupení folk popové zpěvačky Paris Palomy a Chorvat Baby Lasagna zase přiveze současný zvuk balkánské scény. Jiří Štefl, Český rozhlas.
3: Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku připravuje dokončení chybějícího úseku na tamní cyklostezce. Trasa vede z Dolní Moravice do Velké Štáhle. Chybí zhruba 350 metrů dlouhý úsek začínající od obecního úřadu v Malé Štáhli, říká tamní nezávislý starosta Petr Kročil. Radnice má stavební povolení i dodavatele. Teď shání potřebnou dotaci.
7: V současné době dojede se z Velké Štáhle až do Dolní Moravice, ale tento úsek, o kterém teď mluvím, tak se nedá jet na kolečkových bruslích. Na kole ho projedete, protože je to taková štěrková cesta v horším stavu, takže ten úsek je hlavně tady v té obci naší Malé Štáhly.
4: Počasí.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne málo oblačnosti. Té bude odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty je 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne málo oblačnosti. Té bude odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 4 minuty po 8. To, co posloucháte, je Český rozhlas Ostrava. To dnešní dobré ráno s datem 17. července vstupuje do své poslední čtvrté vysílací hodiny. Už za chvíli tady budou Butia nebo Pavel Bobek, ale také vás Martin Písařík seznámí se vzácnými fobiemi. Dnes se v rubrice, co v učebnicích nebylo, zaměří na strach. Už za pár minut. Přejeme vše dobré.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Dnes je pátek a my pro vás máme poslední díl našeho seriálu o putování po starých šachtách na Ostravsku a Karvinsku. To poslední zastavení nás zavede do Petřvaldu k bývalému dolu Hedvika. Jeho těžní věž je dodnes ukrytá v podzemí. Proč, to vám vysvětlíme 10 minut před 8:30. Teď Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopotomonstrosesky-pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zažíváme krásné letní teplé ráno, nicméně může se ten ráz počasí v průběhu dne změnit. Aktuálně všude jasno a slunečno, co se teplot týče, v Krnově teď naměříte 24 stupňů Celsia. V Horní Lomné na Jablkovsku teď teploměr ukazuje necelých 21 stupňů. Prognóza na pátek říká, že ještě dopoledne bude většinou jasno, bude svítit slunce, nicméně později odpoledne a k večeru přijde více oblačnosti a s tím je spojená možnost přeháněk, případně i silnějších bouřek. Pozor na to. Teploty ale vysoké, 28 až 32 stupňů Celsia. Pokud vyrazíte na hory ve vyšších polohách, počítejte s teplotou okolo 24.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Dan Bárta, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin 19 minut. Nejrychleji zlikvidovaná těžní věž, přesně tak proslul před 47 lety důl Hedvika v Petřvaldu na Karvinsku. V letě roku 1979 se tam vytvořil obří kráter, do kterého se věž zřítila. Dnes už z dolu zbylo jen pár budov a velký komín. Šachta si zahrála i ve filmu z roku 1972 a my to připomeneme v dalším dílu seriálu o příbězích starých dolů.
1: Je ti jasný, proč jsem přijel?
2: To není těžké uhodnout.
1: Urbane, mě jde opravdu o avíze. Víme oba, že je tady nálada na stávku a ty to víš stejně dobře, že je to hazard.
3: Bitva o Hedviku. Lanovky s uhlím, třídní spory, až zlověstná hudba a drama v podzemí. Typický film své doby.
1: Nech toho!
4: Ne!
3: Komín bývalého dolu Hedvika je vidět z dálky. Že to byla šachta, dnes už ale na první pohled poznat není. Povídáme si se znalcem důlní historie Radovanem Kukučem.
5: Krom komínu vidíme zbytek provozních budov. Jinak stojíme zde, protože si tady řekneme něco o nejrychlejší likvidaci těžní věže v revíru vůbec, možná i na světě.
3: Ta stála tady někde?
5: Ano, ta stála tady v tomhle areálu.
3: A už se počítalo s její demolicí, protože těžba skončila. Bylo 20. srpna roku 1979. Vše dokonal kráter 30 metrů v průměru.
5: Tady samozřejmě bylo nestabilní podloží, no a to mělo vliv na stabilitu jámy a došlo k propadu. Ta těžní věž lehla na zem, spadla a potom ji pohltil celou.
3: Takže ona je někde pořád v podzemí?
5: Ano, ona je, jak říkají někteří, ona je stále v podzemí. Tím opravdu došlo, jo, úspoře v tehdejší cenách, jo, skoro 3 miliony korun. Jediné, co se jakoby takhle moc nepovedlo, to, že došlo ke ztrátě asi zhruba 40 tisíc korun, jo, v hodnotě šrotu.
3: Areál je dnes oplocený a pořád slouží.
5: Mají tady sídla různé firmy, takže svým způsobem žije dál. A jinak stojí tady i nové haly a když se tady majitelé starí, takže dokážou si tady udělat i novou cestu, jakýmsi způsobem dávají druhý život tady těmto areálům.
3: To byl tedy poslední z malých příběhů kdysi velkých černouhelných šachet. Z mnohých už zbylo jenom velmi málo a proto je budeme i v budoucnu v našem vysílání dál připomínat. Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Naše rozhlasové studio je zaplněné, u mikrofonu toho zprávařského už je Lucka Kociánová.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravsko-opavské biskupství zatím ve veřejné sbírce na nové varhany vybralo přes 26 milionů korun. Monumentální hudební nástroj v současné době varhanáři postupně přivážejí do ostravské katedrály Božího Spasitele. Poprvé ho lidé uslyší hrát na podzim. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu.

0: a dostanou i příspěvek ze státního rozpočtu. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno dopoledne bude polojasno, později oblačno a postupně se na většině území objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 28 a 32 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku se v ulici Ostravská srazil cyklista s osobním autem. Projíždějte tam velmi opatrně a počítejte na místě i s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V Krnově zítra začne Divadlo v ulicích. Podrobněji o tom budeme mluvit a rádi vás tam pozveme za pár minut. Zpívat teď bude Jiří Korn. Pěkné ráno.

0: vám Karel Gott na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. V 8 hodin 38 minut pro vás máme jednu víkendovou pozvánku. Divadlo ve všech podobách a v jednom městě, tak to už zítra bude vypadat v Krnově. Tamní městské informační a kulturní středisko pořádá Divadlo v ulicích. Souvisí to i s tím, že v Krnově divadelní budova už druhým rokem zavřená, tak je možné zažít herce, klauny nebo akrobaty trochu jinak. Za organizátory teď po telefonu zdravíme Martina Borešínského. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Prozraďte nám prosím, co všechno diváky a návštěvníky festivalu čeká.
1: Sobotní program bude hodně bohatý od těch avizovaných klaunských vystoupení přes loutkové divadlo, vystoupení ochotníků, akrobaty, pantomimu, až třeba po ostravský soubor Nahodile, anebo záznam divadelního představení, takže určitě si každý vybere.
0: Kde konkrétně se ta představení budou konat?
1: Psali jsme Divadlo v ulicích a opravdu zaplníme celé centrum města. Divadlo proběhne v parku u gymnázia, zaplníme nádvoří Krnovského zámku. Vystoupení jsou plánovaná také před kavárnou u Bauera. No a jak jsem říkal, zakončíme v letním kině, kde proběhne záznam divadelního představení Koule z Hradce Králové.
0: Pokud bychom tímto rozhovorem někoho inspirovali k návštěvě, tak v kolik to vše vypukne?
1: Divadlo v ulicích začíná v 15 hodin odpoledne právě v prostorách parku před gymnáziem a diváci se mohou těšit na souvislý program plný workshopů, vystoupení anebo také třeba ukázek živých soch až do 22. hodiny. Vlastně po 22. hodině teprve skončí projekce v letním kině.
0: Budete se dál u vás v Krnově tedy věnovat pouličnímu divadlu v různých podobách?
1: Jak bylo řečeno, divadelní budova už je 2 roky zavřená, ale prochází rekonstrukcí. Měla by se otevřít, ale pravidelní návštěvníci Krnova vědí, že my pouliční umění máme rádi. Konec konců několik let zde probíhalo cirkulum na cestách a určitě i v dalších letech chceme divadlo pod širým nebem. Jestli to bude formou festivalu, anebo jestli to bude jednorázové představení, to je zatím ještě v plánech, takže uvidíme, každopádně dáme včas vědět.
0: Do Divadla v ulicích do Krnova nás pozval Martin Borešínský. My za to děkujeme a přejeme pěkný den a dobré počasí.
1: Naslyšenou a děkujeme za propagaci.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Na počasí dnes po ránu si v Moravskoslezském regionu asi nikdo stěžovat nemůže, totiž krásně a slunečno. Co se teplot týče, tak v Bohumíně teď naměříte 24 stupňů Celsia, míříme teď trochu na západ, do Jeseníku, na vrcholu pradědu 16,5 stupně. No a co o dnešku říkají meteorologové? Zpočátku bude hezky slunečno, bez deště, nicméně později odpoledne a k večeru přijde více oblačnosti a s tím je spojená možnost přeháněk a také i případně velmi silných bouřek. Pozor na to. Teploty budou vysoko, mezi 28 a 32 stupni Celsia, na horách naměříte okolo 24.
0: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Můžeš lhát, zpívala Iveta Bartošová, je 8 hodin 53 minut, dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli skončí ještě předtím pozvánka k poslechu pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu dnes bude Adéla Klačáková, stala se knihovnicí roku Moravskoslezského kraje. Stará se nejen o knihovnu v Soběšovicích, ale i o knihovnu mobilního hospice Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. A povídat si s ní dnes těsně předpolednem bude Iva Piskalová, tak nezapomeňte poslouchat. Ještě vám povím, že dnešním dobrým dopolednem vás provede Vláďa Šmehlík a pro dnešek se od moderátorského mikrofonu loučí Petr Soukup. Mějte krásný pátek.
1: Zasmějte se s námi. A to přijde do obchodu paní a povídáte prodavačce. Já bych chtěla koupit manželovi takovou kravatu, která zvýrazní jeho nádherné modré oči. A ta prodavačka, taková řízná ženská, se tak moudře zaculí a povídá: vážená paní, každá kravata zvýrazní chlapovi nádherné oči. Chce to jenom jedno, pořádně mu ji přitáhnout kolem krčku. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Šéf sněmovny Okamura chce do Česka přilákat víc čínských turistů. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky, na části území hrozí silná zátěž teplem. Opravy českotěšínské školky odhalily špatnou statiku budovy. Dnes bude polojasno, později oblačno, bouřky a teploty až 32 stupňů. Dobré páteční dopoledne přeje Lucie Kociánová. Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydává předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šanghaje a Hangzhou vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury také uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
2: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
0: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude také náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovnu cestu zrušit. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by se měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. Při opravách českotěšínské mateřské školy stavební firma zjistila zhoršenou statiku budovy. Práce na snížení energetické náročnosti školky na Ostravské ulici začaly v červnu. Kvůli špatné statice pak dělníci museli zbourat více příček a podlah, než bylo původně v plánu.
3: Podle radnice by komplikace neměly mít razantní vliv na termín dokončení stavebních prací. Budova bude zateplená a získá nová okna, dveře, střešní plášť i vzduchotechniku. Náklady přesáhnou 28 milionů korun. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Ve vsetínské nemocnici včera přivítali už 2000. letošního dárce krve. Stal se jím Jiří Minarčík z Velkých Karlovic, který krev daruje od vojny a na kontě má 99 odběrů. Svým příkladem přivedl k darování i oba syny. Právě v letních měsících bývá ve zdravotnických zařízeních krve nedostatek, potvrzuje mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
4: O letních prázdninách je každý dárce krve vítaný dvojnásob. Právě v tomto období přibývá nejrůznějších úrazů a tradiční dárci krve se vydávají na dovolené, často zahraniční, po kterých je nutná povinná přestávka v darování. Pro dárce krve i plazmy máme vypsané termíny téměř po celé prázdniny. Výjimkou je první týden v srpnu.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne malá oblačnost, té bude odpoledne pak přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na 71. kilometru silnice 48 u Českého Těšína ve směru na Bělotín se stala nehoda, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak tohle byly zprávy s Lucí Kociánovou. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je pátek 17. července a jako tradičně i dnes začneme magazínem Křížem krajem. Tentokrát se budeme toulat s Romanou Kubicovou a navštívíme jednu krásnou horskou louku mezi vrcholem Lipí a Ropičkou. Naším cílem v magazínu Křížem krajem totiž bude jedna horská chata, kterou kdysi dávno založil jeden jeden z ostravských horníků. Míříme na Kotař a začínáme za malou chvíli. Ještě předtím ale Dara Rollins a taky Valdemar Matuška. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Splněný sen, tak to je pro Michala Škváru z Frýdku místku chata Kotař v Beskydech. Společně s rodinou ji koupil a provozuje zhruba rok, a to s láskou a nadšením. Naše redaktorka Romana Kubicová se na Kotař vypravila také v rámci naší letní soutěže křížem krajem jednoho časného rána.
2: Myslela jsem, že tady v 8 ráno budu úplně sama, ale vidím, že tři mladé dámy tady asi nocovaly. Začíná vám pršet, holky, tak co následuje teď?
3: Ty si zbalíme a jdeme na další destinaci, tak jako máme pláštěnky, tak snad to přežijeme.
2: Tak honem balit spacáky, že jo?
3: Ano, ano.
2: A jaká byla noc na Kotaři? Tak, další slečna.
3: Úplně úžasná, viděli jsme hvězdy, teda potom začaly přicházet mraky, ale jinak v pořádku, bylo tady klídeček, takže super.
2: Žádné divé zvíře ani diví lidé tady vás neobtěžovali.
3: No, zpočátku jsme se báli, tak jsme přesunuli tady trošku na louku, ale tady už úplně všechno v pohodě.
2: A kam máte namířeno teď?
3: Na Prašivou. Tak já jsem Markéta, Pavlína a Zuzka z Frýdku.
4: Děkuju, honem balte. Jdu za chatařem. Bylinkový si dám, jo. Děkuju.
5: A to je zvuk, který vám fakt radí. Víte proč?
3: No.
5: Někde mají alarm, že ten vrzavý zvuk je slyšet až nahoru normálně.
3: Fakt?
5: Až dopatra.
3: Takže když vám někdo jde...
5: Když neřežete něco nebo tak, tak to normálně slyšíte až nahoru.
2: Už jsem vyspovídala tři děvušky z Frýdku místku, které tady nocovaly před chatou. A na chatě je taky pěkně život, takže to je takové běžné ráno turistické nebo neturistické, chatařské.
6: Momentálně ano a doufám, že do budoucna už to bude jenom tak. Povedlo se nám vlastně za tu dobu, co jsme se neviděli, chatu opravdu posunout. Myslím si, je opravdu velmi, velmi daleko. Rozšířili jsme otevírací dobu, to, co jsme hrozně potom toužili a byla potom velká poptávka, takže reálně přes prázdniny máme středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle otevřeno a máme tady většinou už před otevírací dobou spoustu nedočkavců. Každopádně je to tak, že i když máme nějakou pevnou otevírací dobu, vždycky jsme na zaklepání nějaké to pivečko nebo čajíku vařili a tak dál. Takže i přesto, že uvidíte, že je zavřeno, tak zavřeno vlastně není.
2: Já teď marně vzpomínám, jestli to je více než rok, co jsem tady za váma v silném dešti dorazila, nebo už jsou to dva roky, vůbec nevím. Tak mi řekněte, od kdy se staráte tady jako rodina Škvárova o tuto chatu?
6: My jsme se tady v podstatě vyskytli od 1. března na chatě loňského roku, takže v podstatě jsme před nedávným časem měli rok jakoby výročí převzetí chaty, takže takové krátké období. Nicméně letos bych si dovolil zmínit, bude mít chata 90 let. Chtěli bychom na podzim udělat nějakou takovou velkolepější akci, ale zbytek bych si nechal pro sebe, protože to máme ještě v takových jakoby přípravách, jo.
2: Vzpomínám si, když jsem tady před rokem za vaším manželem dorazila v tom dešti, tak říkal, že to především byl jeho sen, jeho aktivita a že de facto přemluvil rodinu, že si koupíte chatu. Je to tak?
7: To, že to je jeho sen, to víme už dlouho, protože jsme se na několik těch chat už byli i v minulosti podívat, ale Kotař to byla jeho srdcová záležitost, takže jsme chodili dlouho kolem, i když to ještě patřilo původnímu majiteli a potom tak nějak shodou okolností, shodou náhod se mu ten sen splnil a my jsme za to hrozně rádi. Máme kolem sebe spoustu lidí, kteří nám pomáhají, jsou aktivní děti, dcerka jedna nám tady kreslí tady tu výzdobu, druhá dcerka to vlastně funguje tady už jako skvělý zaměstnanec, syn ten je tady velice akční, velice rád tady pomáhá, takže zatím to nadšení v té rodině je veliké a jsme za to rádi, že i ty děti tady tím žijou, tou chatou.
1: Říká Eva Škvárová, která se společně s manželem Michalem, dětmi a přáteli stará o chatu na Kotaři v Beskydech. Po písničce prozradíme i podrobnosti z historie této chaty.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin 20 minut ladíte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Chatu Kotař najdete pod vrcholem Lipí mezi horami Ropička a Čupel, a to nad obcí Morávka. Z jedné strany v údolí Morávka, z druhé Komorní Lhotka. Leží v nadmořské výšce 795 metrů. Už před písničkou nás redaktorka Romana Kubicová seznámila se současným chatařem a jeho ženou Michalem a Evou Škvárovými. Jaká je ale vlastně historie této chaty?
2: Já doufám, že pamětníci mě když tak si poopraví, nicméně z toho, co nám se povedlo dohledat, tak chata vlastně byla postavena roku 1936 Ignácem Křundělem. Je moc hezké, že tady máme i vlastně fotku původního stavitele. Nemáme ji teda zatím vystavenou tady, ale...
3: No, rozhlížím se, máte tam ale klobouk, valašku a další krásné věci.
2: Ale k tomu každopádně dojde, kde je fakt moc hezký záběr, kde pan Křunděl leží vlastně na louce a v pozadí má chatu vlastně, kterou postavil tady k těmhle účelům. A ta historie byla taková, že přelínali se různým způsobem vlastníci až srpešu Dětmarovice, po revoluci zase se tady vystřídalo několik vlastníků a vzhledem k tomu, že nám tady strašná spousta dobrovolníků chodí pomáhat, tak se snažíme pomáhat i naopak my. Vozíme tady nahoru zdarma lidi, kteří už nemůžou nahoru nebo mají nějaký handicap, aby jsme i my nějakým způsobem vrátili lidem to, že nám tady hrozně moc pomohli.
3: Pan Michal natahuje kukačky, odkud pak k vám připutovali?
4: To jsme dostali od paní školnice z Raškovické školy, ale oni měli historii, že ona je taky od někoho dostala, zjistila, že je nevyužije a tak nám je věnovala tady a jsou funkční. Ještě máme slíbeno, že se opraví parušky Jelínkovi nahoře. Jsou tady z našeho kraje a prošli se několika rodinami, až skončili teda tady u nás.
3: Tady budou pomalu odměřovat čas, tak co, kukačka zakuká? To je krásné, to je jako doma, to podtrhuje tu domácí atmosféru, že?
2: Jednoznačně ano a v podstatě nám dělá obrovskou radost, kterýkoliv kus té chaty, když se podíváte, tak je to součást opravdu lidí, kteří k nám chodí. Tady za váma je obrovský mlok, ten se stal naším talismanem a toho jsme dostali vlastně 14 dní dozadu tady k nám, takže myslím si, že spousta lidí opravdu se tady cítí jako doma díky tomu, že tady dali kus svého srdce, za co my jim strašně moc děkujeme.
3: No a pozor, tady ještě si musíme všimnout speciálních poliček. Na nichž visí taková zběř hrníčku, protože není to žádné vymazlené jeden styl, ale ty hrníčky mají také příběh a žijí společně s lidmi, kteří mají kotaře rádi.
2: Je to tak? V počátcích vznikla taková akce, že jsme chtěli, aby ti lidé, vlastně, kteří nás navštěvují, byli součástí té chaty. A proto jsme vymysleli akci, kde v každé jizbě jsou zavěšené poličky i souškama, kde si návštěvníci můžou donést svůj vlastní hrníček. Z největší dálky tady máme hrníček ze Soběslavy, tímto zdravím Jitku, když si pamatuju dokonce, od koho je. A máme tady ještě poslední 4 místa ve vedlejší jizbě, takže směle do toho, kdyby někdo chtěl být součástí chaty, může přijít, dát si sem svůj hrníček, nechat si do něj uvařit kafe, čaj, cokoliv.
3: Tak to už je pořádná výzva k návštěvě kotaře. Jednak vás můžou ukolébat krásné kukačky a jednak 4 místa to není mnoho, takže pospěšte, milí posluchači. Takže ještě jedno zopakujme, jak jste teď o prázdninách otevření.
2: Takže aktuálně máme otevřeno středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle.
3: Dodává chatař Michal Škvára. No a nezbývá, než si dát další razítko do hrací karty, tentokrát chata Kotař. Z Kotaře Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Tak myslím, že inspirace na víkendové putování po našem kraji máte dostatek. Další díl magazínu Křížem krajem vám nabídneme v našem pondělním vysílání a opět nás na výlet vezme Romana Kubicová, tentokrát do Karviné na tamní zámek Frištát. Na pohled čistá empírová budova totiž skrývá spoustu stavebních a stylových nepřesností. Ty pak svědčí o bohaté historii tohoto šlechtického sídla. Dějiny Frištátského zámku nám poodhalí kastelán zámku Petr Zajíček. Magazín Křížem krajem tady bude v pondělí po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Killing Me Softly, tak tohle byla Roberta Flack. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jarka Vykoupilová tvrdí, že k výrobě nugátu prý není nutné žádné velké cukrářské umění, takže pakliže máte rádi nugát, tak si připravte papír a tušku nebo si spustíte nahrávání rozhlasové, protože za malou chvíli hned po písničce vám Jarka Vykoupilová v Babských radách poradí, jak na to.

0: Pražské rady.
1: Nugát. Dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším pátečním hostem bude knihovnice Moravskoslezského kraje za rok 2026 Adéla Klačaková. Stará se jak o knihovnu v Soběšovicích, tak v mobilním hospici Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. S knihovnicí roku natáčela Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A už za malou chvíli v našem vysílání Českého rozhlasu Ostrava tady bude soutěž, letní soutěž zámeckého léta. Vysíláme ji každý všední den až do 28. srpna. No a protože dnes je pátek, tak dnes bude i slosování o hlavní cenu z denních výherců, tedy soukromou prohlídku zámku Františka Kinského pro dvě osoby. Začínáme ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už vím, že to bude dnes pánská jízda, teď kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ceny průmyslových výrobců rostou. Laboratorní bíglové a kočky našly útočiště v Rožnově pod Radhoštěm. Tamní útulek je připraví na adopci. Přes 400 závodníků se zítra postaví na start cyklistického závodu Kopřivnický drtič. Dnes bude polojasno, později oblačno, déšť, bouřky a teploty až 32 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny také stouply. Útulek v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky, které dosud žily v laboratořích. Zvířata tam dostávají druhou šanci. Učí se reagovat na nová jména, poznávat běžný život a zvykají si na kontakt s lidmi.
2: Psi si teprve zvykají na svá nová jména. Do Rožnova je přivezli před měsícem, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
3: Noví pejsci vlastně poprvé poznávají okolí, svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama. A zvykají si a za ten kontakt s tím světem jsou nám velice vděční.
2: Loni útulek zachránil první 4 psy, letos přidal kočky.
3: Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
2: Zvířata potřebují ještě zhruba měsíc, pak budou hledat nové domovy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Zítra odstartuje v Kopřivnici 29. ročník horského cyklozávodu Kopřivnický drtič. Na start se postaví asi 400 soutěžících. Trasa měří 122 kilometrů a má přes 3000 metrů převýšení. Nejde přitom o klasický závod, ale o orientační jízdu, kdy si účastníci trasu hledají sami podle mapy.
4: Cestou sbírají razítka v horských chatách a hledají i tajné kontroly. Cedule s velkým K, kde jsou razítka nebo kleště na procvaknutí mapy. Kolik jich je a kde přesně jsou, dopředu neví ani samotní organizátoři. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: V pakistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími 2 horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biar Chedi 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biar Chedi 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanec v Islamabádu je ve spojení s pákistánskou policií. Bánský je tento týden už 3. Čechem, který zemřel v horách v zahraničí.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku bude dopoledne málo oblačnosti. Té bude odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů. Na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v Opavě projíždějte opatrně ulicí Ostravská. Probíhá tam oprava vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak takové byly zprávy s Lucí Kociánovou. Jsou 10:04. Vladimír Šmehlík vám přeje pěkné dopoledne na Moravu i do Slezska. Za malou chvíli už pro vás budu mít další záludnou otázku moravsko-slezského rozhlasového kvízu, ale ještě předtím si vyzkoušíme Lucí Kociánovou. Lucie Kociánová, řekni nám, jaké je nejzápadnější město našeho kraje? Nejvíc na západ.
0: Nejvíc na západ?
5: Mhm.
0: Ty prděl. Já jsem zhůru od 4 od rána, Vláďo.
5: Takže těžko říct, že je to Jablunkov samozřejmě.
0: Ne, to je na východě, ne.
5: To je, vidíte, jak je to složité a záludné. Ani zprávařka to nedokáže říct. Nevadí, třeba budete mít více štěstí. Dnešní Kvíz nás totiž zavede na západ našeho kraje, ale o tom městě nebude téměř ani řeč. Tak uvidíme, začínáme za malou chvíli.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Eva.
1: Evo, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Z Bečvy.
1: Z Bečvy, dobrá, no tak jdeme na to. Bude to teda otázka z úplně jiného místa, než bydlíte vy, ale budu vám držet palce, tak jste připravená?
2: Ano.
1: Jdeme na to. Na západním okraji města Rýmařov, tedy nejzápadnějšího města Moravskoslezského kraje, leží dříve samostatná vesnice, jejíž dominantou je monumentální barokně renesanční zámecký komplex. Ten byl rodovým sídlem jedné z linií hrabat z Harachu. Jak se jmenuje tento architektonický klenot, který je veřejnosti přístupný a postupně prochází obnovou? Zámek i ves nesou stejný název. Věděla byste bez nápovědy?
2: No, tuším, že jsem tam byla, ale teď jste mě úplně zaskočil.
1: Tak jdeme na to. Za A jsou to Josefovice, za B Janovice a za C Jindřichovice.
2: Janovice.
1: A máte naprostou pravdu, opravdu nádherný zámecký komplex,
2: ano,
1: postupně prochází
2: tam
1: rekonstrukcí, tak to je super a vyhráváte cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava. Tak blahopřeju a zůstaňte na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V krajském městě již třetí den pokračuje festival Colors of Ostrava, ale tohle není jediná akce, která se v kraji děje. Na ty další vás pozveme za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 25 minut. Naše první pozvánka dnes bude směřovat do Těšína, konkrétně na Těšínský most Svobody. Tam se dnes od 17 hodin uskuteční pietní akt k uctění památky 5 utonulých hasičů, kteří zde zahynuli při povodni v roce 1970. Koncert slovenského hudebníka Maoka dnes v kulisách romantické zříceniny hradu. Tak to už je nabídka dnešního programu na večer na hradě ve Starém Jičíně. Koncert ve Starém Jičíně na hradě začíná ve 20 hodin. No a pozvánka ještě do centra Ostravy. Pěší zóna Malá Kodaň na Havlíčkově nábřeží u Sýkorova mostu. V Ostravě dnes zažije koncert swingové formace Big Blast Band. Začátek je v 6:30. Další pozvánky na webu Českého rozhlasu Ostrava. Ostrava rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je 10:30, ladíte Český rozhlas Ostrava. Z Karviné a polského Hažlachu se staly kulisy jedné z nejoblíbenějších polských knižních sérií. V posledním díle hraje klíčovou roli nová lávka, která propojuje obě obce na březích Olše. Za malou chvíli přiblížíme.

0: Nová lávka přes řeku Olši dostala Karvinou až do oblíbené série polských dětských knížek. 11. díl série Kočičí tlupa zavádí čtenáře do Karviné i polského Hašlachu a představuje jim známá místa na obou stranách hranice.
1: Přepraszam bardzo, bo zapomniałem, że tuto książkę mám.
2: Pane starosto, tady jste mi dal takovou zajímavou knížku. Co to je? O čem to je? To je pohádková knížka.
3: Tak, to jest bajka napisana przez panią Agatę Romaniuk wspólnie tutaj z miastem Karviną.
2: Starosta Hašlachu Grzegorz Sikorski mi tady přímo na té lávce ukazuje knížku, kterou napsala polská autorka Agata Romaniuk.
3: Po raz pierwszy w historii koty przekroczyły granicę. Właśnie przekroczyły ją dzięki tej kładce. Na které se vlastně znajdujeme.
2: Hlavní hrdinové tam jsou kočičí detektivové, kteří něco vyšetřují, to necháme na fantazii čtenářů, ale klíčovou roli v tom ději hraje právě tato lávka, protože díky té lávce tito detektivové přešli z Polska do Česka. A proč a co se děje, to necháme na čtenářích.
3: Tak, zachęcam do lektury kočí chrajky.
4: České vydání knížky si můžou čtenáři půjčit v městské knihovně, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
5: Kniha vyšla také v českém překladu pod názvem Kočičí tlupa a je součástí projektu Pohádková stezka Hašlach Karviná. Malí čtenáři společně s kočičími hrdiny poznávají skutečná místa na obou stranách hranice, od Nové Lávky přes Olši a Masarykova náměstí až po zámek Frištát nebo park Boženy Němcové.
4: Knihovnice zároveň pracují s knihou při vzdělávacích programech pro školy. Na podzim plánují i besedu s autorkou a ilustrátorkou. Součástí setkání bude také autogramiáda. Připravuje se také kočičí stezka po Karviné a Hašlachu a soutěž o knižní ceny. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku. Český rozhlas Ostrava,

0: Je vám minimálně 65 let? Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 10 hodin 44 minut, je pátek 17. Doufám, že už máte plány na víkend na severní Moravě a ve Slezsku. Pokud hledáte inspiraci, podívejte se určitě na náš rozhlasový web, protože se tam objevují už tipy na víkendové kulturní akce, na společenské akce a vůbec na to, jak strávit víkend v našem báječném kraji. No a za malou chvíli tady bude i Artur Kubica a jeho tradiční dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Dneska se náš rozhlasový kutěl a zahradník zaměří na to, jak si poradit s odmašťováním špinavého skla. Tak uvidíme. Začínáme za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Byl jsem jednou u jednoho kamaráda a ten má malou firmičku a vstupní dveře do té firmy celé upatlané, umaštěné, prostě když tam nalepí nějakou reklamní samolepku nebo vzkaz, že má třeba dovolenou a pak to odlepí, tak na skle zůstane to lepidlo a je problém to sundat. To se vám může stát. Na takové klasické odmaštění skla nebo nejrůznějších ploch se používá benzín, líh, popřípadně nejrůznější vhodná speciální rozpouštědla. Když už jsme ale u odmaštění, tak ono existuje i takzvané odmaštění kuchyňské, neboli odstranění tuků a šťáv z nejrůznějších vývarů. Není to nic složitého, vývar nebo šťávu necháte vychladnout a pak odstraníte tenčí nebo silnější tukovou vrstvu na povrchu. Jídlo je tak více dietní, ale pozor, ta tuková vrstva. To se nemusí vyhazovat, dá se to použít k pečení nebo k smažení a má to vynikající chuť. Zdraví vás Mlsný kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem podíváme se spolu ještě na dopravní situaci. Ta je v kraji relativně klidná, ale pozor, na D1, mezi 311. a 321. kilometrem, doslova mezi Bělotínem a Odrama, se nám docela houstne provoz. Je tam poměrně velký provoz na D1, takže ať jedete od Ostravy nebo od Brna, tak bacha, zvolněte, protože se to tam začíná štosovat a je tam mírné zúžení. Problém také nastává na příjezdu do Bruntálu. Pokud jedete z Krnova, tak těsně na Krnovské ulici, už těsně před městem Bruntál, tak je tam kyvadlová doprava, jsou tam semafory a v koloně si tam postojíte 5 až 10 minut. No a tradiční folklor ostravský, když se podíváte na Rudnou a pojedete do Ostravy od Havířova, tak v Kunčičkách samozřejmě si postojíte, opět zúžení, opět rekonstrukce před světelnou křižovatkou v Kunčičkách na cestě směr na Mírová osada nebo na NHčko, tak to zase stojí a bude to nadlouho. Můžete se pokusit to obět po Šenovské, Lihovarské a Frýdecké, a nebo prostě chvíli vydržet a počkat. Tak tedy šťastnou cestu na cestách severní Moravy a Slezska.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: 10:53, tohle je Český rozhlas Ostrava. Za 7 minut vám nabídneme aktuální zprávy a máme tady ještě jednu aktualitu z D1. Pozor, když jedete z Ostravy, z Bohumína směrem na Polsko, tak asi 2 kilometry před státní hranicí s Polskem. Aktuálně nehoda, vyprošťují tam osoby, jeďte velmi opatrně. A za chvíli zprávy, teďka ještě Dalibor Janda a taky třeba Michael Jackson. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Blíží se 11. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava za pár vteřin ve studiu s Lucí Kociánovou.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Do Číny míří první česká politická delegace od roku 2019. Frýdek Místek bude dražit autovraky. Dobrovolní hasiči v Českém Těšíně dnes uctí památku zemřelých kolegů. Bude polojasno, později oblačno a bouřky, teploty vystoupají na 32 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tchaj-wanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tchaj-wan v Česku investuje víc než Čína.
3: Tchaj-wan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tchaj-wan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
2: Dvořák se s dalšími poslanci na Tchaj-wanu nedávno účastnil mezinárodní konference, kterou pořádala Nadace Forum 2000. Tu v roce 1996 spoluzakládal bývalý prezident Václav Havel. Ve Frýdku Místku se chystá první dražba autovraků. Město tak pokračuje ve snaze snížit počet starých a nefunkčních aut, ke kterým se nikdo nehlásí. První aukce se připravuje na 27. červenec v magistrátní budově, upřesnila mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková Jekelová. Prohlídka aut bude ve stejný den dopoledne.
4: Dražit budeme celkem 6 aut. Jedná se o vozidla, která byla z ulic města odstraněna podle zákona o pozemních komunikacích a jejichž vlastníci o ně nejeví zájem. Neodstranili důvody jejich technické nezpůsobilosti a současně v zákonem stanovené lhůtě si je nevyzvedli z odstavného parkoviště.
2: Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku připravuje dokončení chybějícího úseku na tamní cyklostezce. Trasa vede z Dolní Moravice do Velké Štáhle. Chybí zhruba 350 metrů dlouhý úsek začínající od obecního úřadu v Malé Štáhli, říká tamní nezávislý starosta Petr Kročil. Radnice má stavební povolení i dodavatele. Teď shání potřebnou dotaci.
5: V současné době dojedete z Velké Štáhle až do Dolní Moravice, ale tento úsek, o kterém teď mluvím, tak se nedá jet na kolečkových bruslích. Na kole ho projedete, protože je to taková štěrková cesta v horším stavu, takže ten úsek je hlavně tady v té obci naší Malé Štáhly.
2: Lidé dnes v Českém Těšíně uctí památku pěti utonulých dobrovolných hasičů. Před 56 lety zemřeli při ničivých povodních. Na jejich počest připravují současní kolegové takzvaný vodní most. Z obou břehů Olše bude ze stříkaček tryskat voda do oblouku nad řekou. Netradiční pietní akt je možné sledovat z Mostu Svobody dnes v 17 hodin. Na místě, kde se v roce 1970 utrhl původní most.
1: Počasí.
2: Na severní Moravě a ve Slezsku bude dopoledne málo oblačnosti. Té bude odpoledne přibývat a postupně se na většině území objeví přehánky, déšť nebo bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů. Na horách naměříme okolo 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 46 mezi Dolními Životicemi a Slavkovem dávejte pozor, stala se tam nehoda dvou osobních aut. Počítejte na místě i s možným zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak Tak to byla Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne František Tichý. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 4,5 minuty po 11. hodině. Je pátek a pravidelní posluchači už vědí. Začíná rubrika nebo rozhovor host Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním je knihovnice roku Moravskoslezského kraje Adéla Klačáková. Stará se nejenom o knihovnu v Soběšovicích, ale také o knihovnu mobilního hospice Ondrášek. Jezdí i za dětmi do škol, kde jim pomocí knížek přibližuje paliativní péči. K mikrofonu si ji pozvala Iva Piskalová. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Miroš Birka a také třeba Boniem. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a já vám dnes moc ráda představím dámu, která má tu čest nosit titul knihovnice Moravskoslezského kraje roku 2026. Je to Adéla Klačáková. Dobrý den, Adélo.
2: Dobrý den.
1: Je to dáma, která je tak jako rozestoupena na více knihovnických stoličkách, jak v té vesnické, tak v takové hodně specifické, která je blížší vašemu srdci, Adélo.
2: To se takhle nedá říct, protože každá ta knihovna je trochu jiná a trochu specifická, ale to platí i o těch normálních knihovnách. Vždycky to závisí na tom, jaké máte čtenáře, kdo do té knihovny chodí. A je to úplně jiná práce, to je pravda, protože v té vesnické, jak jste řekla, knihovně, je to taková ta komunitní práce. Chodí tam ty stařenky, které potřebují poradit a chtějí, abych jim něco vybrala. Chodí tam děti ze školy, se kterými máme blížší vztah, protože do školy chodím s různými čtenářskými lekcemi a s různými projekty. A setkávám se tam s lidmi, které znám i v osobním životě. Zatímco v tom Ondrášku je to úplně jiná klientela a je to taky úplně jiné téma, protože ta knihovna, ať už bychom to chtěli nebo nechtěli, je tematicky zaměřená. Celá se vztahuje k té paliativní péči. I když to nejsou jenom odborné knihy, jsou to populárně naučné. Spousta různých knih o duchovním rozvoji, o psychologii a podobných věcech. A taky beletrie. Mm-hmm. Nejenom pro dospělé, ale i pro děti.
1: Je to taková specifická kapitola. My jsme neřekli, ale vlastně v jaké té obecní knihovně jste paní?
2: Ano, jak říkají moje děti, generální ředitelka. Je to místní knihovna Soběšovice.
1: A vy jste tedy rodačka z toho?
2: Ne, nejsem. Já jsem taková ta náplava. Provdala jsem se vlastně do Soběšovic, takže postavili jsme tam s manželem dům na jeho, tak by se dalo říct, skoro rodné hroudě. A takže jsem se tam dostala vlastně náhodou, řízením osudu, ale když se uvolnila, respektive uvolnila se to místo v té místní knihovně, tak jsem hned věděla, že do toho určitě půjdu.
1: No, ono je to, jak jsme se spolu bavili, vlastně docela časově náročné, protože vy tam, když nemáte dovolenou, tak jdete v pondělí, ve středu a v pátek odpoledne vždycky, na 2 hodiny zhruba, že jo, na tu základní půjčovní dobu, ale určitě jako mám i mezi časem místní píšou požadavky, kdy už dostaneš novou Monštajnovou, novou tu a tu, že je to tak?
2: Je to tak. Je to taková specifická disciplína, ty malé knihovny, protože přesně jak říkáte, je to jenom pár hodin v týdnu, ale knihovnice jste celý týden a po celou dobu. Jednak vás poznávají lidi a mluví s vámi o té knihovně na ulici, jednak samozřejmě nejenom, že jsem v knihovně, ale dějou se různé kulturní akce. Občas k nám přijde nějaké divadlo, občas proběhne nějaká akce typu Noc s Andersenem. Takže je ten záběr je mnohem širší. A samozřejmě to není asi pro každého se takhle jako roztříštit v tom čase. Většinou to tak je, že to buď to nějaká důchodkyně, která má na to prostor, anebo že jsou to maminky na mateřské, což přesně byl můj případ. Tak to začalo, ale teď se snažím v tom pokračovat dál, i když už vlastně jsem téměř na plný úvazek v Ondrášku, protože bych nerada opustila tu práci, kterou jsem tam udělala.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Čili mobilní hospic a práce pro něj, tak to je, řekněme, to gro vaší práce knihovnice vystudované. A Soběšovice jsou taková jako ta třešnička na dortu? Můžu to tak pojmenovat?
2: Asi to tak nějak bude.
1: Že tam si opravdu užíváte prostě tu komunikaci knihovnickou?
2: Přesně tak. Tam mám tu možnost i ovlivnit vkus čtenářů, nebo něco jim poradit, posunout je někam dál. I u těch dětí je to samozřejmě nejmarkantnější, tam to hodně závisí na tom, co já jim tam předvyberu a jaké knížky jim tam koupím, takže to je ta krásná práce knihovnická.
1: A vy jste tam jediná knihovnice, která ano. Se stará o ten knihovnický fond. Jak velký ho máte?
2: Náš knihovnický fond má asi necelé 4 000 svazků, což už je docela pěkné, ale pořád je to malá knihovna, ale naštěstí nám vypomáhá naše hlavní knihovna ve Frýdku Místku, která nám půjčuje z takzvaného regionálního fondu, který se různě protáčí po těch malých knihovnách a vždycky nám zapůjčí nějaké množství knih na zhruba rok a půl a tak to pořád cirkuluje, abychom měli nové knížky, nejenom ty, které si sami koupíme, ale abychom měli širší ten fond.
1: Jasně. Je to krásná práce. Z mého pohledu je práce knihovnická úplně nádherná. Já jsem ráda, že vám mohu představit paní knihovnici Adélu Klačakovou, která se stala tedy knihovnicí Moravskoslezského kraje pro rok 2026.

0: Pokud máte rádi knížky, tak věřím, že si v dnešním pořadu Českého rozhlasu Ostrava přijdete na své, protože u mikrofonu je spolu se mnou paní Adéla Klačáková, knihovnice Moravskoslezského kraje roku 2026. Jaký to byl pocit, když jste se dozvěděla, že tedy jste nominována, protože jste vyhrála, tak jste se dověděla pak až asi u samotného předávání, že?
1: Ano, ta nominace nebyla úplně překvapení, protože mě oslovili vlastně oba mý zaměstnavatelé, jestli s tím teda souhlasím, že by mě nominovali a že jim to připadá jako, že by se to hodilo, že bych si to zasloužila být nominovaná, což mě samozřejmě potěšilo. Takže to o tom jsem věděla a byla jsem na to připravená. Stejně tak jsem věděla o tom, že bude nějaké předávání, na které jsem byla pozvaná, ale jak to dopadne, to jsem se opravdu dozvěděla až na místě. A bylo to velké překvapení, protože znám spoustu jiných kolegyň, které jsou neméně dobré, neméně schopné a dělají spoustu práce pro svoji komunitu a spoustu různých aktivit v rámci své knihovny a taky by si zasloužili takovouhle cenu.
0: U vás asi bylo bráno v potaz, že dokážete tak citlivé téma, jako je paliativa a věci s ní spojené, osvětovat formou, která je prostě normální. Já se zeptám, ta paliativa, je tam něco ve vašem životě předtím, než jste do Ondrášku přišla, do hospice?
1: Nejsem asi úplně jediná, kdo přichází do toho oboru s tím, že prožil nějakou vlastní zkušenost. A ano, dokonce přesně konkrétně mobilní hospic Ondrášek se staral o mého tchána. A já jsem si v té době, kdy jsme byli v kontaktu s hospicem, říkala, že je to vlastně skvělá práce, strašně důležitá a hrozně zajímavá a že by mi to přišlo zajímavé pracovat přímo pro Ondrášek nebo pro některý z hospiců, ale na druhé straně tím, že nejsem zdravotník a nemám s tím nic společného, tak jsem si neuměla představit, jaké bych měla místo v hospici. A když se potom objevil inzerát, mobilní hospic Ondrášek hledal knihovnici a koordinátorku vzdělávání, tak jsem si říkala, že je to asi pokyn z hůry.
0: Takže jsem Chán tady už v té době asi tedy odešel.
1: Ano, to už bylo 2 roky potom. Mm-hmm. A ono to je samozřejmě takové dvousečné, protože myslím, že pro hodně lidí to trochu vzbudí to nadšení pro tu paliativu, když to vidí. Ono to zní možná trochu zvláštně, ale uvědomíte si, jak je to vlastně fantastické, jak to strašně to pomáhá těm rodinám, jak je to důležité pro ně, ale asi to nemůže být jako jediný motiv, proč do toho jít a proč pracovat právě pro hospic.
0: Mm-hmm. Jak může vypadat, teď si tak uvědomuju, obsah takové knihovny paliativní?
1: No, je hodně široký. Nejsou to jenom odborné knížky, jak by možná někoho napadlo na první dobrou.
0: Jak zvládat stres, jak zvládat odchod nejbližších a tak dále.
1: Ano, přesně tak. Je tam odborná literatura pro sestry, pro lékaře a pro psychology, řekněme, kteří taky jsou součástí toho týmu Ondráškovského, ale jsou tam ty populárně naučné knihy, přesně jak říkáte, jak zvládat stres, jak najít svoji duchovní cestu, když to trochu zjednoduším a tak dále. A je tam i beletrie. Normální knihy, které si můžete vypůjčit v běžné knihovně, ale samozřejmě všechny nějak tematicky souvisí s tou paliativou, s koncem života a podobnými tématy.
0: To knihovna jste převzala už jako vybudovanou úplně, nebo ji postupně nějak dáváte podobu, kterou si představujete?
1: Já jsem ji převzala už v nějakém docela pěkném tvaru a teď si ji snažím rozšiřovat tak, jak to finance dovolí, protože to vždycky je otázka nějakých darů a dotací a podobně. Takže teď mám tu možnost a budu rozšiřovat knihovnu o docela pěkný počet svazků.
0: Dneska kniha stojí 300 a více korun, že když je v pevné vazbě, nebo možná i já se přiznám, že jsem právě nastoupila na éru e-knih a knihy si půjčuju touto formou, protože z mnoha důvodů a nevím, možná i takhle funguje ta paliativní knihovna.
1: Ne, bohužel knihy nemáme k dispozici, ani audioknihy, ono to není tak jednoduché pro nás tady tuhletu celou agendu kolem toho organizovat, ale jinak je to knihovna jako každá jiná, veřejná, to znamená dostupná úplně každému, kdo by si přišel něco vypůjčit. Nemusí být ani zaměstnancem Ondrášku, nemusí být ani členem rodiny, o kterou se ten Ondrášek stará, může to být úplně kdokoliv z ulice, pokud má zájem, chtěl by zjistit něco nového, chtěl by se dozdělat. Chtěl by jenom třeba najít nějaký směr ve svém životě, něco potřebuje a hledá, je u nás vítaný a není problém kdykoliv v naší pracovní době, což je zhruba řekněme do 3:30 každý den, všední, tak není problém zazvonit a knihu si vypůjčit.
0: A kde knihovnu najdete, tak to vám dnešní host Českého rozhlasu Ostrava Adéla Klačáková určitě ráda řekne, ale zase až za pár minut.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Knihovnice Moravskoslezského kraje roku 2026 Adéla Klačáková, host Českého rozhlasu Ostrava. Vám tedy řekne teď, kde se s ní můžete potkat nejen pondělí, středu a pátek v Soběšovicích odpoledne. Jsi mezi třetí a pátou tam býváte?
1: Je to různé, ale tak zhruba řekněme v té době.
0: V té době, ale jinak teda kde?
1: Jinak mě najdete v sídle mobilního hospice Ondrášek na ulici Gurtjevova, je to číslo 459. Takže pokud by kdokoliv měl zájem, ráda vás uvidím.
0: A já si teď dovolím citaci. Adélu jsme nenominovali, protože je milá, veselá a přečetla tisíce knih, což je pravda, ale protože přemýšlí nad tím, jak paliativní téma dostávat k veřejnosti, jak motivovat ke čtení a jak knihovnu Ondrášku čtenářům zpříjemnit a zpřístupnit. Přemýšlet nad paliativou, to mě jako na tom docela jako, že... Jo, že přemýšlíte nad tím, jak toto téma dostat k veřejnosti.
1: Je to tak. Je to moje vlastně takové hlavní téma. Kromě toho, že se snažím tu knihovnu zpropagovat jako takovou, tak snažím se přemýšlet nad tím, jak lidem dostat ty informace, které potřebují a které je dobré, aby měli. To znamená, na koho se můžou obrátit, když nastane ta situace, kdyby třeba ten hospic byl ve hře, na koho se můžou třeba obrátit ještě předtím, než taková situace nastane, co dělat, když se v té rodině ta situace stane neúnosnou a už třeba ta péče jako fungovala a už teď nefunguje, co dělat třeba v obyčejných situacích, kdy potřebujete radu ohledně kdybyste využili pomoc sociální pracovnice, které u nás v naší sociální poradně poradí každému, nejenom našim pacientům.
0: Ale pořád hledám, Adélo, jako ten tchán, ano, dobře, ale nejste vystudovaná knihovnice. Tak to možná napovídá hodně, jo, že máte ten pohled na to téma jiný, než kdybyste prostě šla tou cestou té knihovnice. Jo, že vedete vzdělávací nebo koordinujete vzdělávací věci, že je to prostě něco opravdu jiného.
1: Ono je to vlastně možná výhoda pro mě, že nejsem tak ponořená do té praktické paliativy, ale že se na to můžu dívat z těch jiných stránek.
0: A zároveň se na to ale nedíváte jako ten knihovník, který prostě ví, jak se to má přesně všechno, jako jo, že...
1: Já jsem do Ondrášku přišla ve chvíli, kdy mým hlavním cílem bylo vzdělávání. Ano. Protože jsem začala studovat na Ostravské univerzitě

0: Máte nápady, podněty, cesty, jak se dostat tedy k tomu, aby to bylo předáno citlivě a zároveň bez patosu, bez nějaké náplasti toho, že se o tom nemluví?
1: To je asi to nejtěžší a inspiraci hledám úplně všude. Jednak samozřejmě se snažím sledovat tu odbornou stránku, takže zúčastnit se konferencí a různých odborných setkání, kde se i o těchto věcech mluví. A učím se i od kolegyň, poslouchám, co říkají, poslouchám, co řeší, co se u nás děje a i z těch příběhů v těch jednotlivých rodinách třeba našich pacientů.
0: To jsou zkušenosti, ze kterých vy pak stavíte i obsah, řekněme, těch svých dalších přednášek.
1: A tam všude narážím na tu inspiraci v tom, co je vlastně potřeba, kudy bychom se měli vydat. A samozřejmě nejsem žádné druhé vtělení Komenského, takže co se týče té praktické stránky, tak už mám za sebou nějaké kurzy a nějaké vzdělání ohledně vzdělávání a pořád se učím.
0: Tak on je to obor velmi mladý u nás. Stále se hledají cesty, jak se tomuto oboru medicíny vlastně postavit, jak ho předávat dál, protože vy říkáte tedy, že vaše kurzy jsou i pro laickou veřejnost.
1: Mm-hmm.
0: Kde vystupujete v roli toho, kdo zažil a kdo zároveň odborně k tomu něco může dodat. Je to, chápu to tak?
1: Řekněme, že jo.
0: Že do toho dáváte.
1: Já se snažím do toho tu vlastní zkušenost moc nepromítat, protože myslím, že to je taková hodně ošemetná záležitost, že se snažím spíš naslouchat těm ostatním a zajímat se spíš o jejich příběhy, než řešit ten svůj, který už myslím, že se celkem dobře pro mě uzavřel. A teď jsem ztratila nic, ale chtěla jsem říct, že je to důležité nejenom pro ty dospělé, ale i pro ty děti dostávat k ním to téma. A to je právě věc, které se teď věnujeme hodně. V letošním roce jsme spustili program pro školy.
0: A to je hezké téma. Nechme si ho po písničce. Adéla Klačáková, knihovnice Moravskoslezského kraje roku 2026. Vám určitě ten projekt pro školy, to byste neřekli, ale o paliativě, že se dá mluvit i se školáky, přiblíží.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: O projektu pro školy na téma paliativa jsem slíbila, že si budu s mým dnešním hostem, knihovnicí Moravskoslezského kraje, Adélou Klačákovou povídat. Já teď jako si to v té hravě přemítám, jak se dá školákům vysvětlit téma konec života.
1: Určitě nejste jediná, kdo se na to takhle dívá, kdo je k tomu trochu skeptický. Nejčastěji to bývají právě ti pedagogové, které se snažím oslovit a snažím se je přesvědčit, aby to s námi zkusili. A ti většinou mají pocit, že mluvit s dětmi o umírání, nedej bože, je úplně tabu a úplně nepřípustné, protože jim něco zaséváme do hlaviček a vnášíme do nich něco smutného, co tam nemá být. Ale zatím se mi daří je přesvědčit, když to opravdu zkusí. Jak to funguje? Chodíme do škol se čtenářskými lekcemi. Já jsem se rozhodla, když jsem o tom přemýšlela, jak vlastně k tomu přistoupit, tak dělat prostě to, co umím nejlíp. A to rozhodně jako knihovnice...
0: Komunikovat s lidmi.
1: Ne, ještě jednou. Co umím nejlíp a to jsou právě ty čtenářské lekce. Dneska je to věc, kterou dělá naprostá většina knihoven. Děti na to chodí buď do knihovny, nebo knihovny chodí za nimi do tříd. A já už mám za sebou takových lekcí spoustu a tak jsem si řekla, že to prostě jenom zkusíme propojit.
0: Mhm. Já přemýšlím, jak to probíhá, jak to může vypadat, pro jakou věkovou skupinu nejčastěji.
1: Vytvořili jsme na to takový celý program, který teda ještě bych chtěla říct, že je rámovaný tím, že vlastně prvotní myšlenka byla pomoct školám, když se stane nějaká nepříjemnost v té škole. To znamená, přijde nějaká krize, dojde k nějakému úmrtí v té škole, v rodině žáka a tak dále, že můžeme přijít, pomoct, udělat krizovou intervenci, promluvit si s pedagogy, poradit jim, jak k tomu přistupovat a tak dále. Ale nějak se nám nedařilo komunikovat s těmi školami. Vlastně jim tu informaci předávat, že je něco takového možné, že něco takového umíme a že se na nás můžou obrátit. Tak jsme přemýšleli, jak se s nimi vlastně spojit a jak s nimi navázat ten kontakt. A přišlo nám jako dobrý nápad do těch škol přijít už s takovou, řekněme, prevencí, kdy už s těmi dětmi vlastně o tom tématu mluvíme a v té chvíli, kdy pak se něco stane, tak už to není pro ně tak nové, takový šok a už rozumí tomu, jak ty věci třeba probíhají.
0: Mm-hmm.
1: A v té chvíli přišlo to, že jsem se rozhodla, že bych mohla zkusit to, co už umím a to jsou ty čtenářské lekce, takže jsem vybrala z naší knihovny samozřejmě sérii knížek, které se mi hodily k těm jednotlivým věkovým kategoriím a je to už od první třídy až vlastně po střední školu.
0: A ty děti do toho vstupují nějak třeba i...
1: Ano, to jsou interaktivní lekce, kde my si opravdu povídáme, čteme si, probíráme ten příběh. Samozřejmě přiměřeně tomu věku je to od těch lehčích témat k těm těžších, kdy to začíná pro tu první třídu tématem seniora v rodině, kdy už někdo je starší, potřebuje pomoc, už nezvládne to, co zvládal dřív a už to prostě je s ním jiné, než to bylo dřív a jak mu můžou pomoct oni sami, jak to vypadá, jaké pomůcky třeba může používat, tak je s tím seznámit takovým přirozeným způsobem na krásném příběhu.
0: Mm-hmm.
1: Z knížky Kocouře, ty se máš. No a pak to pokračuje těmi složitějšími tématy. Třeba v rámci 6. 7. třídy je to vynikající knížka Pod drnem, která je až taková trochu encyklopedická a opravdu se zabývá tím, jak to celé probíhá, včetně pohřbu a jak k tomu vztahují lidé v různých kulturách a tak dále, kdy oni jsou proto nadšení a baví je právě o tom mluvit, protože většinou, když tam přijdu do té třídy, tak jsem první člověk, který s nimi o tom takhle konkrétně a úplně otevřeně mluví.
0: No, jak si to vybavuju, tu situaci, tak nějak si ji představuju a upřímně, jako asi chvíli trvá, než se nějak propojíte s těmi dětmi, a aby...
1: Používám osvědčené metody, které všichni, kteří dělají podobné lekce, znají, takže nějak jako na začátku vtáhnu do děje a potom skrz ten příběh, který si fakt čteme z té knížky, už to jde vlastně samo.
0: Mm-hmm. A ten učitel je u toho? Jejich?
1: Ano, já jsem vždycky ráda, když tam ten pedagog je, zatím ještě nikdo neutekl.
0: Mm-hmm.
1: A snažím se ho i zapojit, aby byl součástí toho dialogu a myslím si, že by to mohlo potom pomoct i jemu mluvit s těmi dětmi dál, když už já u toho nejsem.
0: Já myslím, že takových projektů v České republice zatím moc není, který jste tedy vy v mobilním hospicu Ondrášek rozjeli.
1: No tak nejsme úplně jediní, kdo něco takového dělá, ale rozhodně by bylo fajn, kdyby jich bylo více.
0: Ale je to pro mě, jsou to úplně nové informace, že se s dětmi na základní škole mluví o paliativní péči, o umírání, o konci života, ale určitě to nutné je. Tak já vám moc děkuji, paní Klačková, že jste nás přišla nám dát hlédnout zase do trošku jiné oblasti. Většinou by se s knihovníkem bavilo, kolik výpůjček a jak na jak dlouho a tak dále, ale jak se ukázalo, tak knihovnictví má opravdu mnoho podob v současné době. Děkuji a možná na závěr gratulace se sluší k ocenění knihovnice Moravskoslezského kraje.
1: Děkuji.
0: Ať se vám daří, milí posluchači. Od mikrofonu se loučí Iva Piskalová. Hezké dny.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje ke svému finále. No a další host tady bude zase v pondělí. To už Iva Piskalová předá pomyslný mikrofon Kateřině Huberové. Tím pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme hovořit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takovýchto situacích své místo. Host tady bude v pondělí po 11. hodině. Teď za malou chvíli už zprávy s Františkem Tichým a pak už se můžete těšit na hudební poštu, na jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Hezké dopoledne vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přeje Vladimír Šmehlík.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

11 hodin 57 minut, za chvíli tady budou zprávy. Česká republika dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Detaily zná František Tichý, dozvíte se z poledních zpráv.

0: Z vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Psi a kočky z laboratoří dostávají v Rožnově pod Radhoštěm druhou šanci na normální život. Obyvatelé Orlové mohou svými fotografiemi přispět do městského kalendáře. Odpoledne se zatáhne, k večeru čekáme déšť a bouřky, teploty kolem 30 stupňů. Dobré poledne u zpráv vám přeje František Tichý. Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzin a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
3: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhadují zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
4: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
1: Orlová hledá ty nejhezčí fotografie do svého stolního kalendáře na příští rok. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby prohledali své archivy a poslali snímky města ze všech ročních období. Inspirací mohou být známé dominanty, jako je kostel narození Panny Marie, letní kino nebo zámecký park. Vybrané fotografie se objeví v městském kalendáři a u každého snímku bude uvedeno jméno autora. Ostravsko-opavské biskupství zatím ve veřejné sbírce na nové varhany vybralo přes 26 milionů korun. Monumentální hudební nástroj v současné době varhanáři postupně přivážejí do ostravské katedrály Božího Spasitele. Poprvé ho lidé uslyší hrát na podzim. Pořád ale peníze chybí, říká biskup Martin David.
5: Díky veřejné sbírce se nám podařilo k dnešnímu dni v podstatě zajistit podstatnou část těch prostředků, kterou na stavu varhan potřebujeme. Dneska nám schází co mezi 2 a 3 miliony korun, které bychom ještě potřebovali dovybrat, abychom ty náklady na stavbu varhan uhradili.
2: Počasí.
1: Zpočátku odpoledne bude ještě slunečno, postupně bude ale oblačnosti přibývat a na většině území se objeví přehánky, déšť nebo bouřky. I silné. Nejvyšší teploty 28 až 32, na horách 22 až 26 stupňů. V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přehánky, které budou postupně doznívat a k ránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak čekáme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 17 až 21 stupeň Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, dejte v katastru obce Klimkovice v křížení dálničního sjezdu 349 s ulicí Československé armády se srazila 2 osobní auta. Počítejte tam s mírným zdržením. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4,5 minuty popolední, tohle byl František Tichý a aktuální zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava. František tady s váma bude až do večera a každou hodinu vám bude říkat, co nového se děje nejen na Severní Moravě a ve Slezsku. Začíná hudební pošta, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Je páteček 17. července, tak tedy žádné prudké pohyby. Začíná nám krásný letní víkend. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké poledne na Severní Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je to tady, míříme za první písničkou na přání. Z centra Ostravy se vypravíme proti proudu řeky Lučiny až do druhého největšího města našeho kraje. V Havířově nás čeká pan Vilém. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, zdravím vás, pane redaktore, a všechny věrné posluchače tohoto překrásného pořadu. Chci srdečně popřát moji životní partnerce Věrušce Kovářové k dnešním narozeninám hlavně zdraví a pohodu. No a na závěr jí zahrajeme otázky od Jandy z Olympiky.
1: Máme je připravené, Viléme, tak já vás zdravím do Havířova, pozdravujte ji ode mě a mějte se hezky.
2: Děkuji pěkně, pane redaktore, a naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Tak tohle byl Olympik a otázky a my z Havířova míříme do Hati, protože tam nás čeká paní Anička, tak ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače, co nás poslouchají. Písničku bych chtěla poslat od pana Vladimíra maminka. A všechny maminky, které nikdo nedá zahrát. Písničku taky věnuju ostatním maminkám a všem hodným lidem. Děkuju, pane Vladimíre. A přeju vám hezký víkend.
0: Já vám taky přeju, paní Aničko, hezký víkend a děkujeme za přání. Mějte se hezky a budu se na vás těšit zase příští týden.
1: Děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ať se to nezdá, tak tohle byla píseň Všem maminkám od Pavla Nováka a netradičně v italštině. My míříme za dalším přáním, protože dnes má své krásné narozeniny paní Jindra z Ostravy, které blahopřeju. Dobrý den.
2: Dobrý den, strašně děkuju a já chci popřát panu Enochu Martáskovi, kterého si moc vážím a chvilku jsem mohla pobývat v jeho rodině a jsem za to vděčná dodnes. A přeju mu, aby byl šťastný a radostný i v tom věku, co má, a hlavně mu přeju zdraví. A zároveň chci strašně moc popřát a poděkovat nemocnici Agel Vítkovice, kteří mi včera operovali jedno oko a já jsem strašně bázlivý člověk, hrozně jsem se bála a děkuju paní primářce Janě, je neskutečně šikovná. Vám děkuju strašně moc, mám vás ráda.
1: Děkuju, taky vás máme rádi a budeme se těšit na příště. Užijte si narozeniny, mějte se hezky.
2: Děkuju.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami. A ne, nepojedeme teďka na Gýrovou, ale půjdeme pod Prašivou. Míříme do Vyšních Lhot. Čeká nás tam Jarmila a další přání hudební pošty. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes má svátek naše milá nevěsta Martinka Stalmáchová a tento týden 9. tento měsíc 9. měla narozeniny i její maminka Dašenka Přečková. Takže oběma přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody. Martince štěstí na cestách s velkým autíčkem a dětma a manželem a to jí přeji. Babička, Jaruška, Láďa, Přeček, dědeček, Stalmachový, Pěkníkovi, sestřička její a všichni, co ji mají rádi. Vám, pane Vladimíre, děkuji za přání, za písničku, kterou jste mi vybral. A mějte se hezky, nashledanou.
2: Rádo se stalo a blahopřejeme, mějte se krásně, paní Jarmilo.

0: Tak tohle byly Kamélie v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Byli jsme před malou chvílí v Beskydech a teď se vypravíme do Poodří. Míříme do míst, kde se setkává historická hranice Moravy a Slezska. V Poodří v Kujavách nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Já vám taky přeju hezký den. Včera jsem se nedovolala, tak dneska. Pan soused Papřok měl včera 77 let. Milý Ivo, tvojím krásným sedmičkám ti ze srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, božího požehnání. To ti přeje Líba a Iluš. A vám děkuji za písničku a nashledanou.
0: Rádo se stalo a dobrý den do Kujav.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště se teď vrátíme zpátky do Ostravy. Míříme na jih krajského města. V Nové Bělé nás čeká paní Táňa. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes chtěla popřát a nechat dát písničku mé vnučce Martině z Dubiny, která má dneska svátek. Milá Marto, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, láska a zdraví. Ti přeje mamka, taťka, sestra Petra, přítel David, babička Táňa, strejda Petr se synem Adamem, teta Alena, Mirka a Eliška s rodinami. Děkuji vám, mějte se hezky a nikdy zase naslyšenou.
1: Rádo se stalo a Martině blahopřejeme k svátku.
3: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tak tohle byla Anna K. a posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Nové Bělé, no a teď z Ostravy zamíříme kousek na jih. Míříme na Slezský břeh, divoce meandrující řeky Odry, do Poodří, do Pustějova, protože právě tam nás čeká paní Lidka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Radio Ostrava a posluchači. V těchto dnech slaví hezké narozeniny naše sestra paní Zdeňka Randová a my jí přejeme hlavně zdraví, štěstí a lásku od svých blízkých a do dalších let hodně síly. To ti, milá Zdeničko, přejeme ze srdíčka všichni sourozenci s rodinami. Vám děkuji za písničku a nashledanou.
1: Rádo se stalo a blahopřejeme, mějte se krásně.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pro další písničku si teď zajedeme do malebné krajiny Těšínského podhůří. Míříme do Těšínského Slezska, v jedné z nejmenších vesnic našeho kraje ve Vělopolí nás teď čeká Ariana. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, chtěla bych nechat popřát babičce k 80. narozeninám hodně zdraví.
1: A jak se jmenuje babička?
2: Anna.
1: Tak my paní Aně taky přejeme krásné narozeniny a chystáte oslavu?
2: Jo.
1: Tak si hezky užijte. Tak jo, tak to byla Ariana z Vělopolí a babičce hrajeme písničku.
2: Děkuji.
1: Tak se mějte hezky.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A na dohled jednoho zámku se vypravíme i teď v hudební poště, a to přímo do údolí říčky Seziny. Míříme na Bílovecko do Bravantic. Právě tam nás teď čeká Václav. Hezký dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Já vám přeji všechno nejlepší na prázdniny a hlavně přijďte se podívat na náš zámek, kde máme krásnou výstavu malých autíček. A já bych chtěl popřát krásné prázdniny mojí vnučce Barušce, protože teď je začíná, teď byla mimo. A hezké krásné léto u našeho zahradního jezera mojí manželce a všem mojim kamarádům, kteří tady k nám chodí. Hodně zdraví. A vám taky.
2: A my děkujeme za přání a všechno dobré do Bravantic. Až budete hledat zámek v Bravanticích, najdete ho u hlavní silnice přímo na břehu Seziny a opravdu to stojí za to. Mějte se hezky, Václave, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Mám prostě

0: No a blíží se závěr dnešní hudební pošty s datem 17. července. Máme před sebou poslední dnešní přání. Zajedeme si pro něj na Pražskou. V Darkovičkách nás čeká Kamila. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den vám všem. Já bych chtěla touto cestou zahrát písničku Karlovi a Danutě Červenkovým z Bílé k jejich 50-letému výročí dnešnímu. 50 let spolu, to už není jen výročí, ale opravdové mistrovství. Ať vám nechybí humor, láska ani chuť užívat si každý společný den. Pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti, porozumění a vzájemnou úctu vám k vašemu výročí přejí dcery Kamila s Monikou, Zeťové Peťa a Ruda a vnuci Dan, Aleš a Adam. Děkuji moc. Zdravím všechny posluchače.
0: Krásné přání, Kamilo, zvládla jste to dokonale, dokonce i já cítím ten rohlík v krku a to dojetí. Moc hezké. Bavte se dobře a blahopřejeme na Bílou.
1: Děkuji moc. Mějte se hezky, nashledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

Kapela Nedivoč ukončila hudební poštu s datem 17. července. Za chvíli tady bude František Tichý, aktuální zprávy a hned po nich vesele a zdravě. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Budu se na vás těšit zase příští týden.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách pokračovat v průzkumu ohledně těžby zlata. Pacientům Ostravské fakultní nemocnice pomáhá s léčbou kočičí terapeut. Dobrovolní hasiči z Komárova dostali novou cisternu. Večer přijdou bouřky a zítra bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré odpoledne. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil své výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Pokračuje náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
3: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání podzemí běží, běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
1: 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
1: V Ostravské fakultní nemocnici nově funguje felinoterapie. Jde o metodu, ve které pacientovi pomáhá s léčbou psychického i fyzického stavu kontakt s kočkou. Kočičí terapeut zatím dochází pouze na kliniku rehabilitace a tělovýchovy, říká za fakultní nemocnici Iva Piskalová.
5: U pacientů dochází k vyplavení protistresových hormonů. Tato metoda pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti. Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu.
1: Dobrovolní hasiči z Opavy Komárova mají nové zásahové vozidlo. Cisternová automobilová stříkačka za 12,5 milionu korun nahradila původní zastaralou techniku. Na nákup přispěl kromě města Opavy také Moravskoslezský kraj a příspěvek ze státního rozpočtu.
2: Počasí.
1: V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přehánky, které budou postupně doznívat a k ránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak očekáváme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 17 až 21 stupňů Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na 342. kilometru ve směru na Brno zvyšte opatrnost. Na dálnici jsou dva kolouši. A pozor v Ostravě v Opavské ulici cestou na Svinovské mosty ve směru od centra srazila se tam dvě osobní auta. A pokud víte o komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
1: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
1: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
1: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
1: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
1: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: létá si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako
2: boxovacího. Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik čet něco, jo. Prostě
0: a když to
2: nezamrznout.
0: Tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si ano. o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano. ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme. Že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Poleďte. Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35. a 40. rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé. Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho, jak bojovat se stresem. Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšený věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom z hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně.
2: Ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, já, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za
1: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně.
3: starat o něj,
1: no.
3: ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: Nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte, a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No,
1: moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
1: moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No.

0: schválně, říkejte.
1: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
0: A paní doktorka to ví?
1: Ví to, ví, ano.
0: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
2: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
0: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
2: To je pravda.
0: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
2: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A,
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme jo, takže... a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to. Radost. A vám pomohli, to. Jo?
3: Pomohli mě.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano. Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho celá hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Turko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no a s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku, na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Pivovar Radegast v Nošovicích zrekonstruuje linku na stáčení piva do lahví. V Krnově se chystá divadlo v ulicích, vystoupí akrobati i klauni. Zítra bude oblačno, místy i deštivo, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzin a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
2: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
0: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Pivovar Radegast v Nošovicích zhruba za 600 milionů korun zrekonstruuje linku na stáčení piva do lahví. Vybaví ji i automatizací využívající umělou inteligenci a moderní systémy kontroly kvality, řekl ředitel pivovaru Ivo Kaňák. Po vybudování plechovkové linky a nové varny jde podle něj o další investici zásadní pro budoucnost pivovaru. Město Krnov už zítra ovládne divadlo v ulicích. Sérii představení různých podob divadelního umění připravilo tamní městské informační a kulturní středisko. Zájemci můžou přijít například do parku u gymnázia, na zámecké nádvoří nebo do letního kina. Bude to souvislý program od 15 hodin až do noci, dodává za organizátory Martin Bodešínský.
3: Program bude hodně bohatý od klaunských vystoupení přes loutkové divadlo, vystoupení ochotníků, akrobaty, pantomimu, až třeba po ostravský soubor Nahodile anebo záznam divadelního představení, takže určitě si každý vybere.
0: Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského.
1: Počasí.
0: V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přeháníky, které budou postupně doznívat a kránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 14 až 18 stupňů. Přes den pak očekáváme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přeháníky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 17 až 21 stupeň Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu pozor v Ostravě, v Závodní ulici se srazila dvě osobní auta, místo je z opatrnosti průjezdné. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášených nehod, klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásné páteční odpoledne, 4 minuty po 14. hodině. Po aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava můžeme otevřít to dnešní odpolední vysílání. Co nás čeká, není toho málo. Můžu slíbit, že třeba s regionálním stopařem, redaktorkou Petrou Pivkovou, se v této hodině vydáme do archeoparku v Chotěbuzi. Proč, dovíte se krátce před 14:30 odpoledne. Pozveme vás také na mezinárodní výstavu koček, jak v českém, tak v polském Těšíně. No a přidáme také upozornění na jeden experiment. Experiment, který Akademie věd pořádá na festivalu Colors of Ostrava. O co jde? V závěru hodiny se dovíte více. Jiří Korn, Václav Neckář nebo Miroš Birka, to už je muzika, kterou pro vás máme. Pro nejbližší minuty už připravenu. Krásné odpoledne, to vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dadamová.

0: Václav Neckář, v dobrém odpoledni. Českého rozhlasu Ostrava, slíbila jsem pozvání na mezinárodní výstavu. Města Český Těšín i Polský Češin totiž hostí o víkendu zcela neobvyklou mezinárodní výstavu koček. Exhibice bude totiž v obou městech mezi hranicemi najednou a majitelé musí se svými kočičími šampiony mezi českou a polskou výstavní halou přejíždět. Proto už teď v našem vysílání vítám Martina Kabinu, jednoho z organizátorů výstavy a také předsedu Ostravského sdružení chovatelů koček. Zdravím vás, dobré odpoledne přeji.
1: Pěkné odpoledne, zdravím i posluchače Českého rozhlasu.
0: Pane Kabino, jak probíhá taková výstava na obou stranách hranice? Co to stěhování koček bude bez problémů?
1: No, úplně bez problému, protože my už zkušenosti s takzvanými border show nebo příhraničními výstavami máme, ale v podstatě je to jednoduché i pro ty vystavovatele. Ty kočky totiž jsou rozdělené podle kategorií, tak jak u psů. V neděli v Polsku, to je jenom 2 kilometry od nás. A zase druhý den se to prohodí, takže oni pokud mají někde hotel uprostřed, tak to krásně stíhají.
0: Jak vypadá potom ta samotná soutěž?
1: Samotná soutěž to už obvykle, tak jak děláme ty naše výstavy už přes 50 let, tak je klasicky prostě typická tím, že ráno je veterinární přejímka a pak se začne posuzovat, že se udělá kontrolní třída, určí se správné barvy a pak jednotlivým posuzovatelům se přidělí určitý počet koček, určitých plemen v jednotlivých kategoriích, v jednotlivých třídách a oni posuzují, přidávají nebo dávají těm kočkám certifikáty, ti vystavovatele pak sbírají certifikáty, aby mohli dostat šampiona, interšampiona a výše. No a každý posuzovatel ještě vybere nejlepší kočky ze své skupiny a ty pak soutěží odpoledne v takzvaném Best in Show. To je ta volba nejhezčí kočky opět ve třídách koťat, kastrátu a dospělých koček. Takže takhle to probíhá na výstavách koček.
0: Je něco zajímavého, na co byste návštěvníky rád upozornil, co se týká té výstavy?
1: No určitě, budou tam ty klasické, velice oblíbené mlýnské mývaly, tak na to se nejvíc těší návštěvníci, ale samozřejmě i takzvané raritky nebo takové speciální rasy, které jsou jenom teprve nedávno schválené a už tady budeme mít krásnou černou Bombay kočku, která je relativně nové plemeno a taky máme selkýrky, kadeřové kočky nebo tureckou angoru a pár dalších se ještě najde, takže to jsou ty speciální rasy, které nejsou tak často k vidění.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava jeden z organizátorů výstavy a také předseda Ostravského sdružení chovatelů koček Martin Kabina. Pane Kabino, moc děkuji za všechny informace, přeji, ať se výstava, mezinárodní výstava koček vydaří a vám hezké odpoledne.
1: Děkuji, podobně i vám.
0: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak, vydáme se přímo kousek od Českého Těšína, kde se dnes roztáčí hrnčířský kruh a ožívají dávná řemesla. V archeoparku Chotěbus můžete totiž zjistit, jak vznikala keramika našich předků, tedy hrnčířství. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet třeba práci s hlínou, poznat dávné techniky výroby keramiky, ale také například zjistit, že vytvořit vlastní nádobu chce nejen šikovné ruce, ale i pořádnou dávku trpělivosti. Přímo mezi hrnčíři je teď i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, hezké odpoledne. Tak co vše si dnes mohou lidé v archeoparku Chotěbus vyzkoušet?
2: Krásné odpoledne. No, mohou si vyzkoušet, jaké to je vzít do ruky hlínu, tedy tu hrnčířskou, a vytvořit z ní něco, co vám zůstane, dokud to teda nerozbijete, a pokud se vám to tedy povede. Je to takový malý zázrak a proces, který si myslím může být i relaxační, ale dneska je to hlavně o dětech, které to tady zkoušejí, samozřejmě i o jejich rodičích, kteří si to také mohou vyzkoušet. A vlastně za archeopark tady mám i paní Petru Nevelešovou. Dobrý den. Řekněte mi, kolik dneska už jste stihli vytvořit takových krásných hrníčků a nádob?
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Já si myslím, že těch hrníčků a nádob bude už kolem 70-80 určitě. Těch dětí se nám tady protočilo už kolem 50, takže ten zájem je doopravdy velký.
2: A mohou přijít všichni, kdo jdou kolem a řeknou si, že by u vás něco vyzkoušeli?
3: Můžou, akce je teda primárně určená pro děti, kteří se zúčastní akce Prázdniny 2026, které organizuje město Český Těšín společně s organizacemi na území města, ale může přijít prakticky kdokoliv, kdo má zájem si to vyzkoušet.
2: Tak ten zájem je velký. Jak to potom dopadne s těmi výrobky, když tady někdo si tady vytvoří třeba hrníček, tak ono přeci jenom tam je ještě nějaký proces toho vypalování, tak mohou si potom pro ně přijít, nebo si to odnesou a budou to dělat v troubě, jak to funguje?
3: Odnesi to nemůžou, ten keramický výrobek musí nejprve nějakou chvíli schnout, potom ho vypálíme a následně dáme lidem vědět, že mají výrobky hotové a za plus minus 4-5 týdnů si je můžou u nás v archeoparku vyzvednout.
2: Tak to je takové potom bude hezké připomenutí těch letošních prázdnin, že třeba v září si do toho udělají čaj nebo kávu a budou vzpomínat, jak jsou vás měli hezky.
3: Čaj nebo kávu si do toho úplně neudělají, protože hrníček není glazovaný, tudíž bude propouštět vodu, ale můžu to nasypat třeba bonbony nebo oříšky.
2: Tak to je dobré vědět. Já věřím, že to všem ještě řeknete, aby potom nebyli překvapení. A mají k tomu ještě i nějakou osvětu, anebo je to jenom o tom tvoření?
3: Říkáme jim, jak se to dělalo v minulosti, za součástí vlastně naší budovy je taky keramická expozice, takže tu si můžou děti projít, podívat se, v jakém určitém období se ty hrníčky zdobily a co se vlastně všechno vyrábělo, a potom se to zkusit na vlastní kůži.
2: Tak já přeju, ať je těch dnešních hrnčířů mnoho úspěšných a ať to všechno zvládnete. Děkuji moc.
3: Děkuji.
2: Pokud byste chtěli, ještě můžete dnes dorazit. Bude toho ještě chvilku, je na to čas. Mám pocit, že dílna je otevřená do 4, ale jinak v archeoparku samozřejmě nádherné výtvory uvidíte každý den.
1: Petro, jak tě znám, tak věřím, že si to taky zkusíš. Je to tak?
2: Mám takovou tendenci, ale prý nejsem dobře oblečená a odnesla bych si spoustu i té hrnčířské hlíny asi i na oblečení, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Tak třeba příště. V každém případě děkuji moc za pozvání do archeoparku v Chotěbuzi, protože právě tam dnes ožívá jedno z nejstarších řemesel, tedy hrnčířství, a návštěvníci se toho mohou zúčastnit a také si to vyzkoušet. Tobě děkuji a všem přeji krásné odpoledne.
2: Děkujeme moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Mám pro vás také pár tipů na víkend. A nejen na víkend, samozřejmě už dnes můžete vyrazit kamkoliv, protože těch akcí je opravdu mnoho. Ale je jasné, že Ostrava patří festivalu Colors of Ostrava, také fórum Melting Pot. Pokud už jste chtěli zažít atmosféru našeho velkého hudebního festivalu a dosáhli jste věkové hranice 65 let, tak důležitá informace. V sobotu můžete zdarma Colors of Ostrava navštívit. Stačí se prokázat platným dokladem. V sobotu můžete zažít i hradní bestii na Sovinci. Hrad Sovinec totiž patří tento víkend nejrůznějším bestiím ve všech podobách i tvářích. Návštěvníky čeká nejen mnoho setkání s šermíři i divadelníky, ale také možnost vyzkoušet si historické kostýmy anebo si zahrát sovinecký rébus. A ještě jeden tip. Na sobotu v Mostech u Jablunkova máte možnost zažít třeba pruský útok na Šanci. Den plný vojenské historie

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Opět a Radeček v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale já vás teď na malou chvíli zvu na festival Colors of Ostrava, kde určitě není nouze o zajímavá setkání. Tak zkuste zahodit stud a popovídat si třeba s vědcem. Alespoň tak vyzývá právě na tomto festivalu Akademie věd a zve na čtvrthodinovou seznamku. Jenže v ní nejde o hledání lásky, ale o nalézání odpovědi i na ty nejbláznivější otázky.
1: Nejdůležitější moment, kdy on se obětuje, aby ona žila. Jenže ve vesmíru, to je stav bez tíže, tam ho nic netáhne nikam pryč. Tohle je hovadina, jo?
2: Řeč je o filmu Gravitace a fyzik. Jan Kaufman ví lépe než režisér, jak to mělo vypadat. A neváhá se o to podělit s těmi, kdo za ním přišli.
3: Přitom by tam bylo tolik variant, jak ho zabít.
1: Fyzika umírá, abychom udělali drámo.
2: Můžu se ptat, kdybyste vydělal film, jak byste to udělal?
1: Třeba ve vesmíru se krásně zabíjí přetížením, že dáte moc hodně nohu na plyn, rakety a vás to jako rozmačká jako marmeládu, protože lidský tělo to nevydrží, no, tak to je takový hezký.
2: To druhý fyzik tvrdí, že všichni svítíme.
4: Vyzařují se fotony, tvoří jsme celosvětovou síť laboratoří, která se tím zabývá, která vlastně zkoumá, jak svítí živé organismy.
5: Mě během toho napadla úplně jako ezo myšlenka vlastně. Je to něco jako, že jak se říkají různý ty energie a tak, jako
4: aury,
5: vnímáte
4: tak.
5: To podobně?
4: Je to složitější.
2: Ano, typická vědecká odpověď od Michala Cifry.
4: Když to změříme a změříme spektra, tak musíme říct, jo, tyhle buňky svítí tak zeleno-hnědě.
2: Vědci opustili knihovny a laboratoře, aby čelili nečekaným otázkám. Podle tibetoložky Jarmily Ptáčkové je to oboustranně prospěšné.
6: Takže to mi dává spoustu zajímavých podnětů, jako nad čím se třeba zamyslet.
2: Organizátor seznamky s akademiky Michal Todorov zve i na další dny.
7: Každý návštěvník, ať už ho zajímají přírodní vědy, humanitní vědy nebo technika, si tam toho svého vědce najde a bude se s ním moci pobavit.
2: Na dostaveníčko už se těší neurovědec, odborník na zemětřesení nebo expertka na propagandu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Speciální autobus usnadní seniorům i handicapovaným cestu na praděd. Jak dlouho bude jezdit a jak často? To vše se dovíte za chvíli. Podrobnosti za 5 minut. V aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás bude mít v 15 hodin František Tichý. Ten celé dnešní odpoledne zprávy pro vás také připravuje.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Speciální autobus usnadní seniorům a handicapovaným cestu na Praděd. Dobrovolní hasiči v Českém Těšíně dnes uctí památku zemřelých kolegů. Vsetínská nemocnice přivítala 2000. letošního dárce. Večer přijdou bouřky a zítra bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje František Tichý. Speciální autobus bude až do poloviny září vozit na Praděd seniory a lidi se zdravotním postižením. Nízkopodlažní spoj vyjíždí jednou týdně z Karlovy Studánky. Využít ho mohou lidé starší 65 let a držitelé průkazů ZTP. K dispozici je 41 míst, včetně jednoho pro invalidní vozík.
4: Stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
5: Manželé Jana a Stanislav.
4: Ne, nedošlapala bych. Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
6: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
4: Jančevová.
6: Máme lidi hodně, tady máme seznam.
5: Jo, vy máte předem nahlášené.
6: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
5: Pan řidič vlastně měl. Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Lidé dnes v Českém Těšíně uctí památku 5 utonulých dobrovolných hasičů. Před 56 lety zemřeli při ničivých povodních. Na jejich počest připravují současní kolegové takzvaný vodní most. Z obou břehů Olše bude ze stříkaček tryskat voda do oblouku nad řekou. Netradiční pietní akt je možné sledovat z Mostu Svobody dnes v 17 hodin, na místě, kde se v roce 1970 utrhl původní most. Ve Vsetínské nemocnici přivítali už 2000. letošního dárce krve. Stal se jím Jiří Minarčík z Velkých Karlovic, který krev daruje od vojny a na kontě má 99 odběrů. Svým příkladem přivedl k darování i oba syny. Právě v letních měsících bývá ve zdravotnických zařízeních krve nedostatek, potvrzuje mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
7: O letních prázdninách je každý dárce krve vítaný dvojnásob. Právě v tomto období přibývá nejrůznějších úrazů a tradiční dárci krve se vydávají na dovolené, často zahraniční, po kterých je nutná povinná přestávka v darování. Pro dárce krve i plazmy máme vypsané termíny téměř po celé prázdniny. Výjimkou je první týden v srpnu.
2: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví.
3: Počasí.
2: V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přeháňky, které budou postupně doznívat a k ránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak očekáváme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě na kruhové křižovatce silnic 56 a 11 se srazila 2 osobní auta. Dejte tam pozor. Další nehoda se stala v Ostravě v Bohumínské ulici. Srazila se tam 2 nákladní auta. V místě je silný provoz, počítejte se zdržením. A pokud víte o jiných komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit pozvání třeba na tradiční medový den. Ten budou mít v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. Podrobnosti přidáme za chvíli. V polovině hodiny nebude chybět naše rubrika Zámecké léto a František Kinský vám přidá další tip na zajímavou prohlídku zámku. No a co recept? Tentokrát nejlepší recept roku 2023 z pochoutkového roku bude připravovat Naďa Konvalinková a řeč je o kroketách s houbami, zelím i slaninou, více 10 minut před 16. hodinou. Ale muzika už za chvíli. Michal David, v nabídce vidím i Petra Habku nebo kapelu Elán. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Beatles a Karel Gott v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Je pátek, je čas pro naší pravidelnou rubriku a to znamená, že se redaktorem Českého rozhlasu Ostrava Arturem Kubicou probereme situace, které mohou nastat, když třeba projíždíte v koloně zúženou vozovkou v místech opravy, například mostu. Co je nutné udělat, jak reagovat, když nemáte možnost uhnout vozidlům záchranné služby?
1: Naším dnešním hostem je dopravní policista Jakub Demel a budeme se zabývat složitými dopravními situacemi v místech zúžených pruhů v obou směrech a takových míst je v létě ve městě spousta. Co dělat, když se na takové vozovce objeví třeba hasiči nebo záchranná služba? Kam uhnout? Jak se zachovat?
2: Pokud už jsou v té koloně, dá se říct, nechat si pořád ten rozestup a zařadit se vždycky co nejvíc doprava, aby byli schopni v tom zúžení uhnout. Samozřejmě v tom zúžení je to tak úzké, že už tam nejde projet, takže nezmatkovat, zkusit zrychlenou rychlostí projet, aby ta sanitka mohla na konci toho zúžení vyjet nebo hasiči, policisté a pokračovat dále v jízdě.
1: Takže já nemusím mít strach, že v tom místě, kde nemůžu ani uhnout, že tam budu někoho blokovat, ale co nejrychleji pokračovat v jízdě, abych se dostal do místa, kde se dá uhnout.
2: Hlavně nezmatkovat, je to o tom prostě to místo urychleně opustit, aby ti za váma mohli projet. Není to o tom, že tam zůstanu někde stát a snažím se uhnout, protože udělám daleko horší situaci než tu, která by nastala, kdybych to normálně projel.
1: Když je běžný provoz, tak takovéto uhýbání, jak se řidiči chovají?
2: Běžný provoz. Záleží, jak to vypadá. Ulice v Ostravě jsou přeplněné, parkoviště nestíhají kapacitně, takže lidi parkují, kde můžou. Tím bych chtěl apelovat na to, že prostě žluté čáry a podobně zákazy zastavení nejsou na té cestě jen tak, že i hasiči, sanitky se potřebují dostat do určitých ulic, panelákům a podobně. Takže ty čáry tam jsou proto, aby se tam dostali.
1: Takže vlastně na žlutých čárách vůbec nemůžu stát. A když na nich budu stát, jaká je na to pokuta?
2: Všechno se řeší ve správním řízení. Pokud řidič není na místě, tak městská policie nebo policie České republiky oznamuje a všechno řeší správní orgán dle příslušného místa, kde se vlastně přestupek stal. Nejde to klasifikovat. Jsou tam určité sankce, ale záleží, jak se k tomu úřad postaví.
1: Z pozice dopravního policisty, jací jsou u nás řidiči? Jsou agresivní, jsou klidní, dá se s nimi domluvit?
2: V Česku řidiči jsou tak 50 na 50. Někteří jsou za volantem velmi agresivní, někteří jsou klidní. Je to prostě podle toho, jak se kdo vyspí, jakou má náladu a podobně.
1: Vy jste říkal, že na těch sídlištích je plno aut, všechno je to zaparkované, není prostor, najednou vznikne jenom jeden pruh. Kdo má přednost, když se sjedou na tom jednom pruhu dvě auta?
2: Má přednost ten, kdo nemá překážku.
1: Na silnici se objevuje spousta majáků, modré, oranžové. A které mají přednost a které ne?
2: To vlastně modré majáky jsou nově i s červeným, je to podle nové vyhlášky a jsou jimi vybavené vozidla IZS a další vozidla, které jsou dány vyhlášení vlády nebo nařízení vlády. A oranžové majáky prostě slouží pouze k pracovní činnosti různých vozidel, které buď jsou nadrozměrné, nebo nějak ohrožují bezpečnost při své pracovní činnosti a podobně.
1: Takže ty oranžové mě jenom upozorňují, že se něco děje. Takže já musím uhnout těm barevným.
2: Měl by tomu být tak, pokud někdo vidí jedoucí vozidlo s modrým nebo červeným majákem, měl by pomalu uhnout nebo dokonce i zastavit vozidlo, aby bylo schopno to vozidlo projet. Pokud to vozidlo stojí, samozřejmě zpomalím, protože nikdy nevím, co se tam děje, když to vozidlo stojí, ale všem bych měl uhnout.
1: Samozřejmě auta, která jedou někomu zachraňovat život, potřebují přednost. Co já jako řidič mám v té chvíli dělat? Co mám udělat? Jak mám uhýbat?
2: Je to o tom, že ten řidič vlastně by se měl plně věnovat řízení, nemít sluchátka v uších, nehrát si na telefonu, což se děje pravidelně, sledovat provoz před sebou i za sebou. A pokud vidí, že se třeba blíží do nějaké kolony, tak už před stihem řešit tady tu situaci. Uhnout na stranu, na krajnici nebo na středový pás, pokud je to silnice o dvou pruzích, a nechat uprostřed bezpečný prostor pro projetí vozidel IZS. Samozřejmě tím prostorem nejezdí jenom vozidla IZS, jsou to hasiči, záchranka, můžou tam jít správce komunikace, odtahovky to můžou jít, protože ta havárka může být tak velká, že ty vozidla tam prostě můžou projet i odtahovky a podobně.
1: Vy jste říkal, že mají vytvořit uličku, to znamená, když já před sebou cítím kolonu, vidím tu kolonu, tak už se řadím buď vlevo nebo vpravo, aby tam vznikl nějaký střed.
2: Ano, když je to z komunikace o dvou pruzích, tak ti, co jsou vlevo, jedou doleva, ti, co jsou vpravo, jedou doprava na krajnici, aby tam vznikl prostor, říkáme, aspoň 3 metry, protože hasičská vozidla jsou velká. Pokud je komunikace byla třiproudová, je to pravidlo pravé ruky, ti, co jsou vlevo, jedou doleva, ostatní pruhy jedou doprava, aby zase vzniklo mezi levým a prostředním pruhem co nejvíc místa.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je vám minimálně 65 let. Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

0: Příjemné odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a už se vydáme na Frýdecko místecko. Na medových specialitách si totiž můžete pochutnat v Kozlovicích. Už zítra se tam koná tradiční medový den. Akci pořádá Kozlovický svaz včelařů. A tak právě teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava můžu přivítat předsedu svazu Stanislava Ulčáka. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Pane Ulčáku, kolik včelařů sdružuje Kozlovický svaz? Jak se letos daří včelstvům a je dost medu?
1: No, naše organizace momentálně sdružuje 32 včelařů z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky, kteří chovají zhruba 200 včelstev. Včelám se letos daří celkem dobře, je slunečno, horko a mírně vlhko, včely jsou vitální, z jara se hodně rojily, dali se dobře dělat oddělky. A medu je taky dost. Já sám jsem vytáčel už třikrát. 20. května to byl med květový, potom za dva týdny 4. června už to byl med smíšený a začátkem července to už byl med tmavý, medovícový.
0: Který máte nejradši?
1: No, já mám rád všechny medy, já to nerozlišuju.
0: Dobře, tak zítra ale bude určitě tradiční akce. Medový den, jaký bude program?
1: Medový den byl v Kozlovicích zaveden v roce 2018, takže zítra už je to 9. ročník akce s tímto názvem. Za tu dobu se ustalili jednak termín, že už to je vždycky 3. sobota července a ustalil se i program. Především je to společenská událost, je to setkání kamarádů, přátel včelařů od nás i z okolí, je to setkání našich spoluobčanů, sousedů a všech příznivců našeho areálu. Ti k nám chodí nejen hodovat, ale i pomáhat. I zítřejší akce bude částečně zajištěna s pomocí dobrovolníků nevčelařů. A další dobrodinci, kterým patří poděkování, jsou myslivci, kteří zajišťují zvěřinu, hasiči, kteří nám půjčují stany i obec Kozlovice, která půjčuje lavice. Náš medový den je tak pěkný příklad spolupráce na vsi.
0: Součástí toho
1: pro všechny účastníky je připraveno bohaté občerstvení, máme guláš i sladkosti, máme krásně zdobené medové perníky, alko i nealko, speciality, které dostanete jenom u nás a nikde jinde na světě a také med přímo od našich včelstev, který byl vytočený právě v tomto týdnu. No a máme tu i včelařskou kosmetiku a potravinové a zdravotní doplňky.
0: Tak to rozhodně chybět nemůže, o tom nepochybuji, ale vrátím se k tomu programu na chvíli. Součástí toho programu by měla být i návštěva včelnice. Co tam lidé uvidí?
1: No, včelnice je vybavena klasicky nástavkovými úly, ale jeden úl je skleněný s odnímatelnými stěnami, takže zájemci mohou pozorovat život včel i přes sklo tohoto úlu. Mohou studovat naučné rolety, máme tu i úl, kde plásty uvnitř jsou fotografie reálného voští opatřené z druhé strany popisem a máme i úl kamerový, ale ten je momentálně mimo provoz. Dále tu máme mikroskopické snímky části včelího těla a také mnoho osvětových materiálů vydaných Českým svazem včelařů, které si návštěvníci mohou i odnést. Zájemci mohou také posedět v těsné blízkosti úlu a okusit účinky apiterapie. To je včelího záření a vibrací. Ale to je někdy spojeno občas i s terapií včelím jedem. No ale pro školní skupiny už jsme dělali akce čistě vzdělávací, kde je mnohem větší prostor pro osvětu. Prezentují se tu základy včelaření, základní včelařské pojmy, znalosti i včelařské vybavení a nářadí.
0: Připomeňme ještě, v kolik ten zítřejší medový den v Kozlovicích začíná.
1: Medový den začíná ve 13 hodin odpoledne.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava místopředseda Kozlovického svazu včelařů Stanislav Ulčák. Díky moc za všechny informace a přeji, ať se i ta zítřejší tradiční akce u vás vydaří.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Že je Česko opravdu bohaté na památky, tak o tom svědčí i naše zámecké léto. Pravidelná rubrika na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. A tak je jasné, že po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků. Výjimkou není ani dnešek. Který zámek to bude tentokrát, tak to nám jako vždy napoví průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem.

0: prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru doplněného zlacením byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin, téměř 50 minut, 10 minut před 16. jsem slíbila další recept pochoutkového roku, ten letošní. Pochoutkový rok je už 10. v pořadí a právě u příležitosti tohoto jubilea společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí, no a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Ale pozor, už všech 36 výherních receptů připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Márii Křížkové z Valašského Meziříčí, což je nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. No a jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaní, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Prostě to stojí za to. Krokety v podobě palačinek, plněných houbami, zelím a slaninou. Nás právě Naďa Konvalinková také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava naučí ráda už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní krokety s houbami od Márii Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit, a to o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: V regulaci pohonných hmot vláda nebude pokračovat. Proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3,5 minuty, více v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině to vás čeká humoriáda a pozvání do té dnešní páteční přijal Petr Jančařík. Příjemný poslech a krásné páteční odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky, na části území hrozí silná zátěž teplem. Hlučín má nové kurty na beach volejbal. Zítra bude převážně oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré odpoledne. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot, řekl to vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzinu kvůli konfliktu stoupaly k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
0: Česko začalo ceny nafty a benzinu regulovat v první polovině dubna. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. Ta se týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Silnice první třídy číslo 57 ve městě Albrechticích na Bruntálsku se bude od pondělí 4 měsíce opravovat. Řidiči tam budou jezdit kyvadlově jedním jízdním pruhem pro oba směry. Oprava přijde na 25,5 milionů korun, řekl to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Opravovaný úsek frekventovaného průtahu městem je dlouhý téměř 2 kilometry, proto bude stavba rozdělena na 4 etapy. V Hlučíně je otevřený nový areál na beach volejbal. Dokončené jsou dva kurty s odvodněním a oplocením, včetně úpravy okolní plochy. Areál může využívat i veřejnost a v určené časy i školáci, potvrdila za město Hlučín Andrea Vojkovská. Modernizace stála téměř 3 miliony korun.
3: Součástí projektu byla kompletní obnova části sportoviště v areálu tělovýchovné jednoty Hlučín na ulici Tyršova. Nové zázemí umožní pravidelné tréninky beachvolejbalového oddílu a vytvoří podmínky pro pořádání turnajů registrovaných Českým volejbalovým svazem.
1: Počasí.
0: V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přehánky, které budou postupně doznívat a k ránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak očekáváme převážně oblačno. Lokálně se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na horách čekejte teplotu kolem 19 stupňů Celsia. Mírný jižní a jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na silnici 11 na Opavsku, ve Velkých Heralticích je nehoda, dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
6: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
5: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obliči.
6: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
5: Se rozpohybuje mozek. Jako.
6: Ano.
5: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že právě tady u nás dneska je to Ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka,
1: jo,
0: že Jirka se takhle
1: byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor, mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se domluvil.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to bych Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dravás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře. Koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabile řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebevíc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou udělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: A ty zděšení tam stojíš
5: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mámla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
3: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském Pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek, Polívka nebo někdo jasně takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě variant, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistíš, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano, na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jemčařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav,
4: jo. Král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No, je to trochu na to téma. Udělejte si volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal se, směl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a

0: Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No,
4: no.
5: Jasné.
4: No, jas,

0: Nikde, nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
1: Na Moravě, dobře.
2: Ačko nebo Bčko?
0: Já bych pokračoval.
2: Dobře, Mirek Donutil má bod, děkujeme za to. Kdo další?
3: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Enterika.
1: Dobrý den.
3: A chtěl bych se Peťi zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
1: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
2: Samé soutěžní otázky, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
3: To jsem s Honzou Rosákem.
1: No, tak? No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
3: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
1: Ačko, děkujeme.
2: Mirek Donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
4: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
2: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
5: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
2: S Kemrem?
5: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, a tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, já myslel, že to je nějaká redakce Zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, ne, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s Bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím, víc jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
1: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí a já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale no. S mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. No. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako...
1: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuji si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
1: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
1: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, ježíš, oni všichni přijeli.
1: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70tiny a... Tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a malé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím. Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
3: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
4: Dobrý den.
3: Já bych mal říct jenom, že ty zdonky jsou u Kroměříže.
4: Aha.
3: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
3: Je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
4: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
4: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Gregoriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: 26 milionů korun zatím vybralo biskupství na nové varhany do ostravské katedrály. Výroba osobních aut v Česku v pololetí meziročně vzrostla. Obyvatelé Orlové mohou svými fotografiemi přispět do městského kalendáře. Zítra bude převážně oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý. Dobré pozdní odpoledne. Ostravsko-opavské biskupství zatím ve veřejné sbírce na nové varhany vybralo přes 26 milionů korun. Monumentální hudební nástroj v současné době varhanáři postupně přivážejí do ostravské katedrály Božského spasitele. Poprvé ho lidé uslyší hrát na podzim. Pořád ale peníze chybí, říká biskup Martin David.
4: Díky veřejné sbírce se nám podařilo k dnešnímu dni v podstatě zajistit podstatnou část těch prostředků, kterou na stavbu varhan potřebujeme. Dneska nám schází něco mezi 2 a 3 miliony korun, které bychom ještě potřebovali dovybrat, abychom ty náklady na stavbu varhan uhradili.
2: České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent, Škoda Auto, zvýšil výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty. U Hyundai naopak o desetinu klesla. Nová lávka přes Olši přivedla Karvinou do oblíbené polské dětské knižní série Kočičí tlupa. Příběh zavede malé čtenáře do Karviné i Hažlachu a představí jim místa, která obě obce spojují. České vydání nabízí městská knihovna, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
5: Je součástí projektu Pohádková stezka Hažlach Karviná. Malí čtenáři společně s kočičími hrdiny poznávají skutečná místa na obou stranách hranice. Od Nové Lávky přes Olši a Masarykova náměstí až po zámek Frištát nebo park Boženy Němcové.
2: Orlová hledá ty nejhezčí fotografie do svého stolního kalendáře na příští rok. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby prohledali své archivy a poslali snímky města ze všech ročních období. Inspirací mohou být známé dominanty, jako je kostel narození Panny Marie, letní kino nebo zámecký park. Vybrané fotografie se objeví v městském kalendáři a u každého snímku bude uvedeno jméno autora.
3: Počasí.
2: V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přehánky, které budou postupně doznívat a k ránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak očekáváme převážně oblačno. Lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách čekejte teplotu mezi 17 až 21 stupni Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor na silnici 111 na Opavsku. V obci Nové Sedlice ve směru na Opavu je nehoda 2 osobních aut. Průjezd je tam se zvýšenou opatrností. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, je tady páteční den v kraji, v tom Moravskoslezském, a ohlédneme se za tím, co jsme dnes společně pro vás zjistili a také, co jste už na našich frekvencích možná zaznamenali a možná také ne. Tak alespoň dvě témata. Na festivalu Colors of Ostrava najdete i kavárnu Pod mě. Speciální autobus opět vozí seniory a lidi s handicapem na Praděd. A zpravodajský souhrn, takový ten rychlý, stručný, zpravodajský souhrn dnešního dne už po písničce s Františkem Tichým. Teď už Richard Miller, tak krásné odpoledne s námi.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: a do zámku mě pasuje věc můj.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Třetím dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. Dnes na něm vystoupí jako hlavní hvězda Moby. Legenda elektronické soulové muziky se do Česka vrací po 17 letech. Dnešní hudební program nabízí i vystoupení folk popové zpěvačky Paris Palomy, kapel Tata Boys a The Tap Tap nebo DJ Ventolina. Na Colors se vypravíme i v reportáži za několik minut a zastavíme se v kavárně Pod mě. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom Ministerstvo financí. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy, vládní opatření totiž v pondělí skončí. V ostravské fakultní nemocnici nově funguje felinoterapie. Jde o metodu, ve které pacientovi pomáhá s léčbou psychického i fyzického stavu kontakt s kočkou. Kočičí terapeut zatím dochází pouze na kliniku rehabilitace a tělovýchovy. Arboretum ve Štramberku na Novojičínsku je na prodej, cena je téměř 35 milionů korun, napsal to deník Mladá fronta Dnes v dnešním regionálním vydání. Pro město je podle nezávislého starosty Davida Blandora tato částka nereálná. O spolupráci požádalo Moravskoslezský kraj. Zhruba 10-hektarová botanická zahrada a arboretum je v bývalém vápencovém lomu. Speciální autobus bude až do poloviny září vozit na Pradět seniory a lidi se zdravotním postižením. Nízkopodlažní spoj vyjíždí jednou týdně z Karlovy Studánky. Využít ho mohou lidé starší 65 let a držitelé průkazů ZTB. Autobusem se svezeme i v reportáži ještě v této hodině Dne v kraji. V Jeseníkách natáčela reportérka Andrea Brtníková. Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku připravuje dokončení chybějícího úseku na tamní cyklostezce. Trasa vede z Dolní Moravice do Velké Štáhle. Chybí zhruba 350 metrů dlouhý úsek, začínající od obecního úřadu v Malé Štáhli. Radnice má stavební povolení i dodavatele, teď schání potřebnou dotaci.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dnešní páteční den v kraji začínáme v jedné neobvyklé kavárně. Zajít si na kávu a nevidět u toho vůbec nic. Tak i to můžete zažít na festivalu Colors of Ostrava v kavárně Potmě. Už podruhé ji na festival přivezl projekt Světluška našeho nadačního fondu. No a v této kavárně totiž obsluhují lidé s poruchou zraku v absolutní tmě.
1: Taky neznala. A padlo tam, že by nás zajímalo, jak vypadáme.
2: Katka, Eliška a kamarádky vyšly z kavárny společně.
1: Tak holky, jste krásné.
3: Ale víte, co jsem zase představovala, že budete kdo na té vlasy, já nevím proč.
1: Fakt?
2: Pro Katku to byla úplně nová zkušenost.
1: Nevím, jestli to není hloupé říct, ale obdivuju ty lidi, kteří se musí potýkat tady s tou těžkostí celý život. Prostě hůř vidí a mají všechno komplikované. Nezávidím jim to a sama jsem ráda, že jsem to mohla zkusit na tu chvilku.
4: Poprosím levou ruku na levé rameno.
5: Nejhorší je, že já nikdy nevím, ke kterému stolu vás dovedu.
6: Se dělá sranda, nebojte,
5: nebojte se, žádný schody, nic nevyčnívá.
2: Petr už mě tedy zavedl do kavárny, provedl mě, abych o něco nezakopl a usadil mě ke stolu. Je tady opravdu tma, já mám teď ruku přímo před očima, nevidím opravdu vůbec nic, nevidím si, jak se říká, ani na špičku nosu, ale jde tady cítit kafe. V kavárně se o mě stará Kateřina.
7: Kdykoliv budete potřebovat cokoliv, volejte Kačko, slyším klidně i na Frantu nebo na Lojzu, hlavně nemávejte, to nepřijdu nikdy.
2: Tak já si dám lungo.
7: Dobrá.
2: A slyším, že kávovar se spustil. Káva je dobrá.
7: A jdeme opět stejnou cestou po vaší pravé ruce, je stěna.
8: Moc děkujeme za návštěvu. Teď se připravte na tu pecku, přivřete si trošku oči a světlo bude.
2: Venku mě přivítal vedoucí na aktuálním výjezdu Matěj Polický.
9: Všechno, co se vytěží tady z toho projektu, tak vlastně potom putuje na tu pomoc.
2: Kavárnu Potmě můžete na festivalu navštívit ještě dnes a zítra. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jiřího Korna jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale Den v kraji pokračuje. Míříme do Krnova. Divadlo ve všech podobách a v jednom městě. Tak to už zítra bude vypadat právě v Krnově. Tamní městské informační a kulturní středisko totiž pořádá divadlo v ulicích. Souvisí to i s tím, že v Krnově je divadelní budova už druhým rokem zavřená. A tak je možné zažít herce, klauny nebo akrobaty trochu jinak. Na detaily se ptal Martina Bodešinského Petr Soukup.
1: Prozraďte nám prosím, co všechno diváky a návštěvníky festivalu čeká.
2: Sobotní program bude hodně bohatý od těch avizovaných klaunských vystoupení přes loutkové divadlo, vystoupení ochotníků, akrobaty, pantomimu, až třeba po ostravský soubor Nahodile anebo záznam divadelního představení, takže určitě si každý vybere.
1: Kde konkrétně se ta představení budou konat?
2: Zaplníme celé centrum města, divadlo proběhne v parku u gymnázia, zaplníme nádvoří Krnovského zámku, vystoupení jsou plánovaná také před kavárnou u Bauera. Zakončíme v letním kině, kde proběhne záznam divadelního představení Koule z Hradce Králové.
1: V kolik to vše vypukne?
2: Divadlo v ulicích začíná v 15 hodin odpoledne právě v prostorách parku před gymnáziem a vlastně po 22. hodině teprve skončí projekce v letním kině.
1: Budete se dál u vás v Krnově tedy věnovat pouličnímu divadlu?
2: Pravidelně návštěvníci Krnova vědí, že my pouliční umění máme rádi. Konec konců několik let zde probíhalo cirkulum na cestách a určitě i v dalších letech chceme divadlo pod širým nebem. Jestli to bude formou festivalu, anebo jestli to bude jednorázové představení, to je zatím ještě v plánech, takže uvidíme, každopádně dáme včas vědět.
1: Do divadla v ulicích do Krnova nás pozval Martin Bodešínský. My za to děkujeme a přejeme pěkný den a dobré počasí.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, také Den v kraji. A pokud uvažujete o tom, že byste se rádi vydali na pradět a máte nějaká zdravotní omezení, nemusíte se tolik obávat. Bolavá kolena ani klouby nemusí být totiž překážkou právě pro výlet na pradět. A to opět jednou týdně tam totiž jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi právě se zdravotním handicapem. Z Karlovy Studánky je vyveze až k vysílači. Autobus nabízí 40 míst k sezení i jedno místo pro invalidní vozík. Jak to funguje? Byli jsme se přesvědčit přímo na místě.
1: Můžu tu mají?
2: Vnímám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
3: Na sedadle hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
2: Ne, nedošlapala bych.
3: Nohy nebo?
2: Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
3: A kdy se stěhujete?
2: Konec července.
3: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
4: Tak se jdeme podívat na naposled, možná.
2: Přitom je to hora, byl na horské službě, takže se mu bude loučit ještě hůř než mě.
5: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
2: Jančevová.
5: Máme lidi hodně.
3: Fakt?
5: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
3: Jo, vy máte předem nahlášené.
5: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online. Aha. A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
3: Pan řidič Vlastimil, tak je to příjemná práce.
5: Určitě, podle mě je to příjemnější, dneska ti seniori jsou vychovaní. Tak jako, že umí pozdravit, jsou takový klidnější, příjemná práce s něma.
2: Tady, tak sedni, já nejdu v okno, nejdeš v okno.
3: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na pradět těší i Martina Jalamasová.
6: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na pradět nedošla.
3: Aha.
6: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No tak když tak uvidíme pradět v dešti, no. To je taky zážitek, že jo. No, mám problémy se zady.
3: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
6: Běžky bych tam prostě nedošla. Takže mě to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
3: Speciální autobus má vlastně tři zastávky, dvě v Karlově Studánce a třetí na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mám pro vás ještě jedno pozvání na jednu neobvyklou mezinárodní výstavu. V čem je neobvyklá? Města Český Těšín a Polský Češin hostí totiž právě tuto mezinárodní výstavu koček. Exhibice bude v obou městech mezi hranicemi najednou. A majitele, ti zas musí se svými kočičími šampiony mezi českou a polskou výstavní halou přejíždět. Na co všechno se ale mohou zítra návštěvníci těšit, tak to ví Martin Kabina, jeden z organizátorů výstavy a také předseda Ostravského sdružení chovatelů koček.
1: Kočky jsou rozdělené podle kategorií. Tak jak u psů je 10 kategorií, u koček jsou 4 a my 2 máme v sobotu a zbylé 2

0: nejlepší kočky ze své skupiny a ty pak soutěží odpoledne v takzvaném Pest in Show. To je ta volba nejhezčí kočky opět ve třídách koťátka, ztrátu a dospělých koček.
1: Je něco zajímavého, na co byste návštěvníky rád upozornil, co se týká té výstavy?
0: No určitě, budou tam ty klasické, velice oblíbené mlýnské mývaly, tak na to se nejvíc těší návštěvníci, ale samozřejmě i takzvané raritky nebo takové speciální rasy, které jsou jenom teprve nedávno schválené a už tady budeme mít krásnou černou Bombay kočku, která je relativně nové plemeno a taky máme selkýrky, kadeřové kočky nebo tureckou angoru a pár dalších se ještě najde, takže to jsou ty speciální rasy, které nejsou tak často k vidění.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava jeden z organizátorů výstavy a také předseda Ostravského sdružení chovatelů koček Martin Kavina.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je to ta kapela Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a je čas pro informace o počasí. Proto můžu přivítat Marii Glofákovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji příjemné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marie, aktuálně opravdu horko, je to tak? Teplo se vším všude, teploty na 30 všude?
1: Teploty většinově na 30, dnes nejvýš to vylezlo asi na stanici Mošnov, kde bylo 32,8, jinak na 33 přímo, to ještě nevylezlo, ale chyběly opravdu jenom ty dvě desetinky, 33, potom byly o kusíček jižněji v Olomouckém kraji. Teď aktuálně se nám vyskytují bouřky v okolí Jeseníků, napršelo tam docela dost, i přes 30 mm. V tuto chvíli do Olomouckého kraje postupuje linie bouře, která odtamtud pravděpodobně postoupí nad nás. Zatím je docela dost silná, vyskytují se tam narazy větru kolem 70 km v hodině. Máme hlášené nějaké popadané stromy, pravděpodobně v podobné intenzitě může dorazit i k nám lokálně nějaký náraz ke 20 metrům za sekundu, nebo přes není vyloučen.
0: Ano, vydali jste výstrahu pro dnešní den, tak jak to bude vypadat v těch dalších hodinách? Jak bude v noci a pak co zítra?
1: Tak teď očekáváme postupně v následujících hodinách, že i k nám doputují bouřky i mimo Krnovsko, kde se aktuálně vyskytují v povelku čas odpoledne. Ty potom v průběhu večera odejdou, v průběhu noci by se mělo dokonce i vyjasnit, zeslábne vítr. Bude už foukat jenom slabý proměnlivý, teploty klesnou na 18 až 14 stupňů Celsia.
0: A dál?
1: Zítra už tak nebezpečné bouřky nebudou. Očekáváme, že bude hlavně velká oblačnost, jenom lokálně se vyskytnou nějaké přeháňky, bouřky úplně jenom výjimečně. Večer potom srážky opět ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat zítra mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že v bouřkách přechodně zesílí a večer opět zeslábne.
0: Taková bude sobota. Co dále? Neděle a pondělí. Jaký bude ráz počasí?
1: V neděli bude zpočátku slunečno, postupně bude oblačnosti přibývat a postupně později odpoledne a večer opět na většině území očekáváme přeháňky, déšť, lokálně i bouřky, které mohou být i docela silné. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni Celsia a nejvyšší denní mezi 24 až 28 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný. Západní, severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. V pondělí opět bude to počasí klidnější, bude polojasno až oblačno, jenom lokálně s možností přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 18 až 22 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Úterý bude ještě o kousek chladnější.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za všechny informace a přeji příjemný zbytek dne.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 17. července. A co zítra? Zítra se v našem vysílání vydáme mimo jiné na zámek v Hradci nad Moravicí. Budou se tam křížit meče, provozovat historické tance, chybět nebudou rytířské souboje. No a právě dnes tam probíhaly poslední přípravy na šermířský a taneční víkend, který na Opavsku přinese atmosféru středověkých slavností. No a vydáme se ještě na jeden zámek. Máme v plánu navštívit Novou Horku na Novojičínsku. Vypravila se tam naše reportérka Petra Štrimplová, která zavítala i do čerstvě opravené zámecké márnice. Vábničkou do kdysi ponurých prostor je aktuálně jeden unikátní exponát, který si správa zámku zapůjčila a s největší pravděpodobností před pár dny i dopravila na místo. No a zavítáme také do Jablunkovské charity, která se právě připravuje na spuštění nové nízkoprahové služby. Už brzy v ní najdou zázemí první děti, které nemají možnost někde trávit čas smysluplně jinde. Podrobnosti tedy zase zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek den v kraji končí, ale naše vysílání pokračuje. Tak příjemný poslech dalších minut a hodin na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Yeah.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou, stát je dnes určil naposledy. Pacientům Ostravské fakultní nemocnice pomáhá s léčbou kočičí terapeut. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony 700 miliard korun. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobrý podvečer. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzinu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 koruny a 41 haléř. To je o 57 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a v neděli stoupne o 95 haléřů na 42 koruny a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
2: V Ostravské fakultní nemocnici nově funguje felinoterapie. Jde o metodu, ve které pacientovi pomáhá s léčbou psychického a fyzického stavu kontakt s kočkou. Kočičí terapeut zatím dochází pouze na kliniku rehabilitace a tělovýchovy, říká za fakultní nemocnici Iva Piskalová.
5: U pacientů dochází k vyplavení protistresových hormonů. Tato metoda pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti. Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu.
2: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony 700 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíce korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády. Vzniká hlavně hromaděním schodků státního rozpočtu. Financovaný je pak naopak přímými půjčkami. Půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami.
0: Počasí.
2: V noci v Moravskoslezském kraji čekejte déšť, bouřky a přehánky, které budou postupně doznívat a k ránu se oblačnost protrhá. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Přes den pak očekáváme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 23 až 27 na horách kolem 19 stupňů Celsia. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených vážnějších nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět i ostatním řidičům. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Páteční ostravská rozhlasová rodinka už je za chvíli a v druhé půlce hodiny také ostravské folklorní kalendárium. Tak příjemný poslech i v tomto čase 4,5 minuty po 18. hodině. Pěkný podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Kdo slaví, pojďme si v Ostravské rozhlasové rodince připomenout. Svátek má Martina, tak milé Martiny, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 17. července. Dnešní Ostravská rozhlasová rodinka bude hlavně na telefonická přání, proto můžu dát k dispozici i naši známou linku 59 611 22 66.

0: svoje oči.
1: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Vítám paní Věrku v ostravské rozhlasové rodince. Hezké odpoledne přeji.
3: Hezké odpoledne, já vás zdravím, paní Ivetko.
2: Děkuji.
3: A zdravím celou ostravskou rodinku. Tady pro radost bych chtěla paní Lapišové do Havířova, Hance do Mísku, Anice s Petrem do Ostravy, Jarmilce do Havířova a přeju jí brzké uzdravení. Jarmilce Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku taky. Hlavně to zdraví, Emilko, a hlavně a božího požehnání. Marušce Koryčané Pasek a Věrce na Lubno s Karlem a Elišce do Fulneku s Pejskem a věřit Broničce, že ji nechám pozdravovat a taky brzké uzdravení. A já vám všem děkuju za písničky a ještě chtěla by do domovu důchodců, do Fridlantu taky. Hodně zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání to vám přeje Věrka s Petrem. A já vám děkuju, paní Ivetko, za písničku a hezký podvečer. Naschledanou, paní
2: Ivetko. Krásný podvečer i vám, paní Věrko, naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A právě teď také s ostravskou rozhlasovou rodinkou. Zdravím paní Marušku, pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tady paní Maruška z Vorečanských Pasek. Já bych chtěla nechat zahrát Elišce Fulmeku s pejskem Argoškem. Přeji jim hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Hance z Mistku s manželem a Věrce s přítelem s Petrem z Mistku. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a všem lidem, kdo jim nemá zahrát.
1: Dobře.
2: Děkuji moc.
1: Písničku posílám a vám přeji hezký večer. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na linku 59 611 22 66 se do Ostravské rozhlasové rodinky dovolala také paní Eliška, kterou vítám. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, paní Ivetko, zdravíme vás Arguškem z Fulneku.
1: Děkuji.
2: A zdravím celý váš ansámbl v Českém rozhlase Ostrava. Já bych chtěla trochu s předstihem dnes popřát k dvěma narozeninám, protože nevím, jestli se dovolám. Takže 21. července bude mít narozeniny paní Jarmila z Třince a pan Petr od paní Věrky z Frýdku. Oběma těmto jubilantům přeji k narozeninám hodně zdraví, štěstí, pohodu, k tomu velké boží požehnání a ochranu Panny Marie a hodně, hodně úspěšný život v dalších letech. Dále bych tuto písničku chtěla poslat do Oder panu Ondřeji z rodiči, potom samozřejmě panu Kazimirovi, jo, a paní Věrce, to už jsem si říkala, do Frýdku. Potom Karlovi do Karviné, Broňce do Leskovce, Švecovým a Pelikánovým do Fulneku, Trudce, Zdeničce, Aničce a paní Motlochové na Kamenec, paní Daniele do Nového Jičína, paní Marušce do Rožnova, paní Jarmilce do Havířova, přeju rychlé uzdravení, paní Jarmilko, potom paní Aleně do Poruby, přeju taky hlavně tam pevné zdraví, paní Naděnce do Slatiny, paní Aničce panu Petrovi na Slezskou Ostravu, potom Marušce do Orlové ještě, panu Ondrovi do Velkých Karlovic a manželům Čerchovým do Poruby. A vám samozřejmě za odměnu taky, paní Ivetko, a děkuji za vybrání písničky a přeji dále hezký večer.
1: Děkuji, krásný večer i vám. Záhořany už posílám a loučím se i já. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný letní podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěj Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Toffel. Dnes má svátek Martina. Gratulujeme všem nositelkám tohoto jména. Ženské křestní jméno Martina má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako náležící Martovi, náležící bohu války, přeneseně pak i jako bojovnice nebo bojovná. Martina je významově příbuzné i se jménem Marcela. Významné nositelky jména jsou například moderátorka Martina Gavrieli, herečka moderátorka Martina Menšíková nebo Martina Pártlová, zpěvačka známá ze soutěže X-Factor, zpívala také s Čechomorem. Dále slavná tenistka českého původu Martina Navrátilová, rodačka z Prahy, rychlobruslařka Martina Sáblíková, rozhlasová a televizní moderátorka, pěvkyně, mezzosopranistka Martina Kociánová, narozená 28. ledna roku 1971 v Ostravě. Sopranistka Martina Janková z Orlové. Také Martina Juríková, zpěvačka a sbormistrině sboru Permoník z Karviné. Ze světa folklorismu vysokoškolská pedagožka, etnografka, profesorka Martina Pavlicová, ano, manželka Jury Pavlici z Hradišťanu, Martina Bolková, tanečnice a zpěvačka z Ostravičky, Martina Slováková z Břeclavy, Martina Horká, solistka z Tříbrňanky, Martina Pincová, krojová krejčová a zpěvačka z Chocka, vystupuje se souborem Mrákov s domášlickou dudáckou muzikou a s dechovkou Vrchovánka z Brákova. Poslechneme si milostnou píseň Přeškoda na stokrát v podání Martiny Pincové v době natáčení roku 2001 ještě dívčím jménem Johánkové a domažlické dudácké muziky vedené dudákem Josefem Kunešem, navíc ředitelem základní umělecké školy v Domažlicích.

všem Martinám k svátku a našim posluchačům zpívala Martina Pincová, rozená Juhánková. Hrála domažlická dudácká muzika. V tuto chvíli nabízíme pozvánku na akci, kterou především ve Slezsku na Jablunkovsku můžete ještě stihnout. Příhraniční obec Bukovec dnes 17. července pořádá 17. ročník přeboru v ručním kosení na nejvýchodnější louce České republiky. Akce začala před malou chvíli v 18 hodin a trávu už kosí účastníci širokého věkového spektra. Děti, ženy, muži, rodiny, otec a syn či děda a vnuk nebo vnučka. Mnozí kosí i v lidovém horolském kroji. Oceněni budou letos všichni, jen dodáme, že stylová hudba a občerstvení je v Bukovci zajištěno. Hudební pozvánce zazní série nápěvů Goralské z Bukovca v úpravě Jaromíra Dadáka. V době natáčení v naší

ostravském folklorním kalendáriu si všímáme osobnosti širšího žánrového spektra. V úterý 14. července jsme si připomněli nedožité 87. zpěváka, ale i malíře Karla Gotta. Božský Karel Gott se narodil 14. července roku 1939 v Plzni. Do pěveckého nebe odešel 1. října 2019 v Praze. Je až neuvěřitelné, že v letech 1965 až 2019 se prodalo 50 milionů hudebních nosičů s jeho nahrávkami, což z něj učinilo našeho nejúspěšnějšího interpreta. Během své kariéry vydal Karel Gott doma a v zahraničí 293 sólových alb. Zpíval nejen česky, ale i německy, latinsky, anglicky, italsky a rusky. V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal 42 ocenění. Obdržel více než 120 televizních ocenění, 32 zlatých desek, jednu diamantovou, dvě ceny Anděl, často se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Karel Gott naspíval kolem 2500 písní. Stal se druhým nejúspěšnějším absolventem mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest, který pocházel z České republiky. Patří mezi 5 nejprodávanějších interpretů v historii německé hudby. Jeho nejprodávanějším titulem je LPčko Karel Gott, naspívané v ruštině a v tuzemsku LP deska Vánoce ve Zlaté Praze, dodnes vyvážená do celého světa. Karel Gott měl též blízko k lidové písni. Podílel se s primášem a zpěvákem cymbalové muziky Olšava Lubomírem Málkem na natáčení slovácké svatby z Korytné na Uherskobrodsku. Mimochodem, Málkova dcera Tatiana, dnes Roskovcová, zpívala vokální party na Gottových koncertech. A určitě mnozí známe v Karlově podání lidovou z moravskoslovenského pomezí Išol Macek do Malacek. My si ale poslechneme Verbuňk, Zasadil jsem čerešenku v humně, která uvádí album Lidovky mého srdce. Vyšlo roku 2010 u Suprafonu. Karla Gotta doprovází cymbalová muzika primáše a opravovatele Ladislava Pavluše z Kyjova.

Slovácký verbuňk zpíval Karel Gott, hrála cymbálová muzika Ladislava Pavluše, také Grande Moravia z Kyjova. V úterý 14. července jsme si připomněli mistrovi nedožité 87. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U studiového mikrofonu je letně naladěný Zdeněk Tofel. Máme pro vás pozvánku na horňácké slavnosti, které začaly vlastně už včera, ve čtvrtek 16. července, ve Velké nad Veličkou a skončí v neděli 19. července v Kuželově u Větrného mlýnu. Ale určitě se bude leckde ještě muzicírovat. Nechme se překvapit. V programu vystoupí na horňáckém stadionu, ale i na dalších scénách až do neděle 19. července řada horňáckých souborů, sborů, cymbálových muzik a solistů. Ucelený program najdete na webu www.obecvelka.cz. Hudební pozvánce na horňácké slavnosti si poslechneme méně známou nahrávku z března roku 1980, která vznikla v našem studiu S1. Titul Keď jsme šli do Rakús. Zpívají Martin Hrbáč a Martin Zálešák, oba dva horňáci. V úpravě Jana Rokity seniora hraje ostravská cymbalová muzika Technik s primáší Mirkem Hlostou a Jiřím Crhou.

kalendáriu přinášíme portréty významných osobností nejenom ze světa hudby. Doktor Zdeněk Mišurec, kandidát věd, etnograf, hudebník, organizátor, autor pořadu, též vzácný a pokorný člověk, se narodil 18. října 1925 v Malenovicích u Zlína. Do etnografického nebe odešel 18. července roku 2009 v Praze. Zítra tomu bude 17 let. Jeho etnografické dílo je obsáhlé. Vzpomeňme například reedici sbírky Karla Jaromíra Erbena, prostonárodní české písně a říkadla první až šestý díl, nebo výstavní zpěvník Jana Pelára. Osobně si vážím neukázalého přátelství a spolupráce se Zdeňkem Mišurcem například na strážnickém pořadu Perly dávnověkosti z roku 2004, věnovaného 200. výročí narození sběratele Františka Sušila. Tento pořad, úspěšně realizovaný cymbalovou muzikou Valašský vojvoda z Kozlovic a strážnickou cymbalovou muzikou Danaj, získal ocenění laureát 59. Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2004. Pozítří bude mít 45. narozeniny cymbalista, skladatel a pedagog Daniel Skála. Budeme tedy gratulovat pozítří. Narodil se 19. července 1981 v Ostravě. Už ve svých 7 letech se věnoval hře na cymbál v základní umělecké škole u paní učitelky Věry Hamuskové v Ostravě. V roce 1995 jej přijali na konzervatoř Pavla Josefa Vyvanovského v Kroměříži, kde studoval pod vedením profesorky Růženy Dětské. Zúčastnil se interpretačních soutěží například ve Valašském Meziříčí a Banské Bystrici. Absolvoval světový kongres cymbalistů na Slovensku, Bělorusku a v letech 2001 až 2002 kurzy staré hudby ve Valticích pod vedením Helmuta Frankeho. V roce 2001 ukončil Daniel Skála studium na konzervatoři, zaměřené na interpretaci vážné hudby. V tomtéž roce složil úspěšně přijímací zkoušky na akademii v Budapešti, kde nastoupil 4leté studium a absolvoval pod odborným vedením paní profesorky Severiny. Hru na cymbál nebylo tehdy možné na žádné vysoké škole v České republice studovat, tudíž výuka v Budapešti byla jednou z mála možností dalšího vzdělávání. Daniel pak studoval na Ostravské univerzitě obor hudební výchova a sbormistrovství 3. stupně. Nyní vyučuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, věnuje se kompozici a koncertuje. Na Ostravské univerzitě prosadil otevření oboru hra na cymbál. Ostravská univerzita se tak stala loni první vysokou školou v České republice, kde je možné hru na cymbál studovat. Poslechněme si Janáčkovou klavírní skladbu Lístek od Vanuty v netradičním podání Daniela Skály na cymbál. Unikátnost interpretace spočívá v tom, že klavírista má k dispozici 2 ruce, tedy 10 prstů, zatímco cymbalista Daniel Skála sice také 2 ruce, ale pouze 2, někdy i 4 paličky.

Janáčkův lístek od Vanuty hrál na cymbál Daniel Skála, který pozítří oslaví své 45. Závěrem ostravského folklorního kalendária máme pozvánku do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, kde zítra proběhne od 9 hodin rána do 18 hodin v dřevěném městečku 31. ročník pekařské soboty. Oslava cechu pekařského. Program uvede v 10 hodin slavnostní zahájení. Od 10:30 do 12 hodin proběhne pekařský trojboj. Soutěž návštěvníků v netradičních disciplínách. V 11 hodin dopoledne zahraje dechová hudba Věrovanka na pódiu u Rybníčku. Ve 13 hodin vystoupí na komorním amfiteátru soubor Valašský Vojvoda. Ve 14 hodin bude vyhlášení vítězů pekařských soutěží na Pavlači fojctví a v 15 hodin vystoupí To Backwards, známá revivalová skupina s repertoárem Beatles. A pozítří v neděli 19. července proběhne v dřevěném městečku od 15 hodin odpoledne se souborem Haná. Pódium komorního amfiteátru zespívá a roztančí folklorní soubor Haná z Velké Bystřice, který si letos připomíná 50 let od svého založení. Přiblíží nám písně, tance a lidové zvyky z Hané a Lipenského Záhoří. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Janíkově Stodole. V hudební pozvánce na oba programy v Rožnovském skanzenu zazní hravá pijácká píseň Když jsem já šel přes Ondřejník, původně zapsaná Antonínem Pustkou v Kunčicích pod Ondřejníkem. Hraje a zpívá cymbalová muzika Valašský Vojvoda s primášem Filipem Krpcem. Solo na cymbál má Ondřej Tofel. Pěkné léto vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte dáte kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou ano, nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: létá si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme něčeho, se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, a pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco. Jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano,
0: nevím. Co se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano. Ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme. Že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Poradce. Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o který dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, dennodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, dennodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně.
2: Ano, ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano, ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
2: Děkuji,
1: já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
2: 700... Děkuji, paní doktorko.
1: Nasledanou.
0: 731 800 900, náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl ano. i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně
1: ano.
0: stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě, a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala.

0: chtějí za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat nutit si, se, že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč. No.
1: Zkuste
0: moc
1: takto.
0: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
1: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
0: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
2: Hned to bude.
0: Ano.
1: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
2: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
0: No, schválně, říkejte.
2: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
0: A paní doktorka to ví?
2: Ví to, ano.
0: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby nebo maso nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
1: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
0: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
1: To je pravda.
0: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
1: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu, neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Všechno pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: a vám. A vy jste teďko tím, řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří. A zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no,
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ještě podotýkám, ano, že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena. Tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu. Často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku, na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Ještě tak moc děkuji, moc. Já si ji usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no, prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo, rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný, jde jsou kopce. No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byli, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No, ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek, já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, holice se šlem ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta ne. Kdo pak měl auto? Že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus. No a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela. To dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich? Nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně. Tam já vepředu a myslím...
6: Ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevěl, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevěl s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny jeho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se, no.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš,
3: to byl proužák, asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec, to by, ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastný, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No, mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím i problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. Dva týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak, tak žijeme, ale máme smolu jednu jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to, až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ji tam porodit a nechat ji tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte tam manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako asi toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. Jako no. A když jsem to slyšela, víte, co to pro mě je jako takový děvčátko tam nechat. To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla tři, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ji budeme vychovávat, jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v Kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Že říkal přece první vnučku a nenecháme ji tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ji jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené, no ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já, když jsem ráno musela stávat po půl šesté do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona dvakrát v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotní, kde máš tu děcko. Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula,
6: abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, a když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětské tím měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřijde. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera
6: otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, jo, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám v ložnicu, že jo. Ale ona měla malo na vrchu a já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala a všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, biješ s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Nedělej to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, taková. No 60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla, tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ji odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ho dom. A nic se nedílo, no život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla tak zrvema úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde. My jsme s něho ty karnevály dětsky, všecko. My jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A z toho, no, to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu. Takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. On znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jaký chalupa je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s toho dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát, to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct,

0: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhujou, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
1: Čestmíre, občas jste přišel, třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
2: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam
0: No.
2: jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
0: To nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra. Jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít. Ona nemohla být sama, že byla malá, to jsme ji nenechali nikdy samotnou doma. Ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, a teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle. Ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že jo, necili mi. No ale teď teprve máme pěkný život, no.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: Co teda z toho nadšení?
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ježiš. Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No, tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo,
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
5: A moc vám děkujeme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on mě zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tatu.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky. No.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem? Co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zahdívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. No, to nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřekl?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Nevím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme, no a její tvář, jako, že? I když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrajou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte, naživu. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký, no, prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nešvár, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebe mě snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu. Jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že to je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamo, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Tu teď lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, a nebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, jídlo nevybaruje, co uvařím, to s ní, jako za tu opravdu a mě rád, on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, mrčím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS. Rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda Správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí Správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala Správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na Pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, až jsem neviděl žádný film o automechanicích, tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali takový ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem pořád, jsem že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní tohle. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si. Já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi. Já jsem říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul. To koukal okolo do toho okýnka. Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je? Dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu. Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu. To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo, takhle rychle v téhle republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vezmete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, bří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táháme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval, takhle říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Říkal, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Jsme říkali, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsou. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rozšvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Chris, co jsi dělal? On říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme nad tím takhle stáli, jsem říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsiš na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkal, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimánci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhodu. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tamto, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tadyhle, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce otevřeli i nějaký to pivo, tak příběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitz Leute. Jako dort, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to vedl, utíkal po těch schodech do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam došlo lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
3: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišel já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je... Taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě pocehrnul, počal, už mi to stříkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vystříkal snad, takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, který zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky a ahoj a děkujeme.
1: Díky, naschledanou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
4: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
3: Pojďme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořád. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání.
2: A kromě toho,
3: když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchači, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě. A hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Měkký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal, když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám neříkám, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
3: ano.
2: Tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nemluvil o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
1: No ovšem, to je přesně Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. A to je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tato, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo za, už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on and hear, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
2: My jsme to všechno nechali na vás.
3: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
1: ano,
3: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
2: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
1: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
2: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
1: se
2: teda...
1: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
2: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
1: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bubu, to se hra, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád. A my taky, ač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
4: Dejte si tu pozor.
5: Nehádejte se, prosím vás,
6: teď. Bububu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
7: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
6: Ať tam jde on.
7: No tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: Tam nebo...
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by si dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu? Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové, nás jeden z nich měl pleš a vixoval si ji. Vixem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný. A kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujem. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádla.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No a tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ne, ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je dostane, no.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád, celý život svůj mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takový malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa, to se chyl do jemnošestnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, tedy budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasného něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krastobruslení, tak Hana Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráč a prostě tohle to, no, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Taky, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/Linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala Zmyšlína, přeji zdraví a štěstí. Jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuji za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl, on věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky, vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo to prostě vyhlášený, to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Mm-hmm. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlík takovej a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tím letím, že jste dal tohleto téma, opravdu to je něco o sportu a to je moje parketa, opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
0: Františko, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Kubánec.
0: V 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to,
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása. A díváte se na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Teď se říká boxer, že? Dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, čím výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spěrač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupek, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam byl, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové jako, je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadný, to. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichý blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. Hmm. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůvek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky, opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal jsem mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy. Sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jeličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivá Matoušek, školu trenerskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na veškeré sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano, mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší

0: Pavla Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl, pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalu u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, akorát, nestál se
1: akorát, motor... Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co dělá, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc, no já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký... bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/Linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílili na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žatce. No a zase, protože už teda získával úspěchy dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety. No a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byly blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou, teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Bright, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil. On s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel Tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně pomalu ta forma odcházela, přestal po Sydney, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera, asi 21 letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
1: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
2: To jsem vám chtěla říct. Ano. A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák. A vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
2: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsíc, jsem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit 2 krávy.
2: Ano, vím. To jsem já nechtěla říct.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
2: Vám taky. Děkuji. Naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: z nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně, jako 15-letou puberťačku, nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď, mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joinerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruslení, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pošeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to v připlavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal
1: nezala,
0: jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
0: Karolina
1: to jméno.
0: Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, vnucováno, tam to bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších. Šmída, Lendl,
1: tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak to je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať tambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, příště, fotbalisti no. To stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituju to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

tobě se mi nezdá, že chtěl bych jenom jít.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor jako bývalých hráčů, Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě to v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady z Vrovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem ho měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do tuším Velkých Němčic do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhej teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil Zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí Zbrojovky. No a to už je hodně dál.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: Oldo. Ale už mají na co navazovat, že jo?
0: Tam no, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, no. No a vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. No. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za vyjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně, podobně jako Hanka, Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno. A než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec, Věry Čáslavské, pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Takže jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková. Takže ta byla taky do Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli je Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: to mě taky.
0: Ano. Já se dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybavím jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, teď si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ranaska, jo.
1: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom ona, ale jako jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: Taky si radši držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mám.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec, automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic, tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění, to, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali?

0: se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení, nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
1: No a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
0: Já jsem byla levá na sport.
1: Ne, vy ne. Minulo vás to.
0: Úplně.
1: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: Vám je hezký do Brna tam.
1: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mhm. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, pak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková. Tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková, už byli dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, tak se tam skvěle někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já ji znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistryně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme,
0: no?
1: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takovej pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo. Zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdivoval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: Uh-huh.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů. Od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě? V 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Klasika. Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze z každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, ještě mladý kluk, nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bal, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No. No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stání 30 let. Je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se mi to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo. Byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit, ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková a tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pán.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko.
2: Prosím, pánové. K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může Bůh jak pomoct.
7: Ne, už si to nemyslí.
5: Co? Jak je to?
7: Hleď.
5: Že ne,
7: jak je to?
5: Je to tak.
7: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Bláčilem Markétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový Dčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já, kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to Dčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šíry, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lakně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, že on říkal, výborně, hezky, Volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu Volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Nebo si připravili? Jo, co je? Co je drá? Co? Hele, neblbni, hele, klapka, pěk, 151, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já utíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si ohlídnám, padám, zvedám. Nic, pozor, Tečko, bufur vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste. Já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch.
10: Franto,
9: že sny nic nevře, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty si vypadl.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chčije a chčije.
3: Mami, chčije a chčije.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy, ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti uleví. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem, Išo, k noze, Išane, počkej!
3: Čerpá, sami, ukaž se!
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byli na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Neruš.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry. Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Tady X.
15: Jak říkejte, tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
12: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
12: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radostí. A jo?
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemr, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemr pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemrovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemr tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemr tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemra do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víc.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i 2. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak 2 tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. 2 nevohnoute, 1.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Věnka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka? No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemr natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemr při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemr jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemr, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: co to bylo?
8: No jak, ty k tomu mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor. Já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama. Tady ten stůl je pult. Voborník je pan Mercier. A? Majitel toho krámu s hudebninama. Láďa je Francesco Dasar, hudební skladatel. Vyšla mu skladba. A jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Co proč odešel
8: No proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že
5: Před
8: tím odešel k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady. No tady je napsáno, šera, mi jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
9: noty,
7: máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale to,
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, to... Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřina, to divadlo bohuží, viď?
7: To je rasový, no.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co se
5: jmenuje? Mohla bych se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde. To není náhodilost, to jméno. Autor, když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: To je jasný.
9: To je stará hra. No, stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže
9: no, prosím tě, jo, vem to. No, tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, jak ti jenom hlásí.
9: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je?
7: Jo, to je on je major, no. Má šavly,
9: že jo.
7: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
9: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: No voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak, buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Das.
5: Tak Dasáro.
7: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro, ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice, tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné
12: 18leté poupě.
5: Úplně pitomá.
12: Ale proč?
5: No, kde úplně pitomá.
12: Ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
5: Ale je úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to. No tak, ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi. No,
12: Dasárovi,
5: no, no, no, no. No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
12: ale
5: úplně pitomá.
12: Ne, ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
12: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
12: Ne omyl.
5: Ne, to já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je teda, já vám řeknu. To je výborný,
12: jasný.
5: Kde jste tu hru našli, fanoušku?
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
12: Ale autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
12: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
12: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
12: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, no, vejdete vy, Cililink, vejde Matilda, no, a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
10: Ano.
12: No to, co udělá každý normální mužský.
10: Ano. Ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený, no,
12: pane. Jasný.
5: Jasný.
12: Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
12: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
12: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogli fidát inferát do vafel fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inferát do vafel fafofifu. Hledám fuby.
3: Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Fresno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fakt.
5: No, heru, gol, fakt. Fakt, mě tady nebude.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Nic.
2: On to sefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
8: No, se máte čím chlubit.
6: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta. A vyset. Aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
8: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Bílý papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku

0: mažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
1: Tvoje starost, moje radost.
0: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no, on zas měl radost, že nás tak převez.
2: Co si myslíte o těch dveřích?
0: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic. Co já teď budu dělat? Bez dveří.
4: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
5: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
6: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. Říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.